0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: našimi čtyřky. Říkali, co můžeš, sleduj zpovzdálí a nikdy nebojuj sám.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. You're the cellular ringing.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Are you with me? Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Myslím, že čudlíky máme zapnuté, že se můžeme pustit do díla.
1: Pohodové ráno.
0: Jo, a ještě jsem neobrátil stránku v kalendáři, tak tady obracím na 11. májový den.
1: Já se musím trošku zesílit.
0: Tak, máš?
1: Mám.
0: Výborně.
1: Tak všechno jo. Máme.
0: Všechno udělátka, to jenom tak zkusmo. Nový týden začíná májový týden, i když to počasí v průběhu týdne potom bude trošku nemájové, v každém
1: jo?
0: případě.
1: Já jsem se schválně dneska nedívala na počasí. Aha. A jsem málo oblečená, tak mi neříkej, ne, že jsem udělala
0: dneska
1: chybu.
0: Dneska má být ještě teplo, no. Ale pod mrakem a jsem tam jako pršen celé je. Na zítra skoku nějakých 8-9 stupňů dolů.
1: Jaj, tak já vytáhnu znova svetřík.
0: No, opravdu celý týden. No.
1: To já to nemám ráda, já vždycky zazimuju věci.
0: Že nevíš jak, no.
1: A to je přesně ten duben, květen, kdy nevíš jak.
0: Ale tu duhu si nám ve svém oblečení přinesla ty, protože ty barvy ti sluší. No a vám, milí posluchači, krásné ráno s Lenčovou a Radimem. Startuje pomalunku, je pondělí, takže pomalunku, dobré ráno Moravo. No a čerstvé informace má pro vás
1: Kristýnka Kubánková.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Janovská, kde se stala dopravní nehoda a v tuto chvíli se projíždí ke Vadlově. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější.

0: taková. Češi mění nákupní chování. Do obchodu chodíme méně často, zhruba jen dvakrát týdně. Změnil se také sortiment, který kupujeme. Častěji přísaháme po lokálním ovoci a zelenině. Lákadlem jsou pro nás ale stále slevy. Lidé dál podle letáku hledají, do jakého obchodu půjdou. Akce nás navíc přimějí koupit i to, co jsme původně neplánovali.
1: Morava aktuálně.
0: Města už se připravují na letní opravy školských zařízení. Rozsáhlá modernizace čeká základní školu ČSA v Bohumíně. Ta se během příštích dvou let podle mluvčí města Jany Končítkové doslova změní k nepoznání.
2: Náročným stavebním zásahům se musí přizpůsobit i závěr školního roku. Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědů až do oficiálního konce školního roku.
0: Dětská nemocnice v Brně opraví pavilon S. V tom se nachází dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Rekonstrukce se neobejde bez omezení. Po dobu prací klesne počet lůžek nebo kapacita pro ubytování rodičů.
1: Rádio Čas Sport.
0: V posledním vystoupení na švédských hrách prohráli čeští hokejisté ze Švýcary 1-6. Na závěrečném turnaji Eurohockey Tour před startem mistrovství světa tak obsadili předposlední místo. Šampionát začíná už v pátek 15. května. Dnes bude převážně zatašeno, přidá se také déšť, místy dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

0: Tak ne, že by nás čekal nějaký jako velký šok, teď nemyslím ten meteorologický, ten už jsme načali, ale prostě máme po dvou týdnech, kdy jsme to měli hodně zkrácené, ty pracovní týdny, protože 1. a 8. byly státní svátky, takže teď opravdu celá pětice dnů a pětice rán s Lenčou Radimem.
1: Krásné ráno, tak to je pozitivní, ovšem to, že máme 5 pracovních dní, to už zase tak pozitivní není.
0: Já jsem někde slyšel, že prý optimista, když jsi optimistické nálady, tak přijdeš pondělí ráno do práce a řekneš hurá, pozítří už je středa. Takže asi takhle si to říkejme.
1: Jo, takhle. Ale to je dobrá pomůcka, to je dobrá pomůcka. No probereme rovnou svátek, no, ne? Kdo dneska slaví. Mně k tomu nic originálního nenapadlo. Vlastně jenom to, že ženu tohoto jména jsem potkala pouze jednou v životě.
0: Madonna.
1: To jsem nepotkala.
0: Jsme byli spolu, ne? Na tom koncertu.
1: To jsme byli na koncertě spolu.
0: Akorát jsme
1: spolu.
0: To nevěděli, ano. Tak.
1: To jsme se ještě vůbec neznali.
0: 2009.
1: Kolik je to let? No.
0: To znamená 17 ano. let zpátky.
1: Ano, takže před 17 lety. Na koncertě Madony. Mm-hmm. Začalo dobré ráno, Moravo.
0: De facto, no, takové ty zárodky. Tam jsme zaseli semínko.
1: Kolik tam bylo lidí?
0: Strašně moc. Já jsem to dostal jako dárek, protože jako je Madona, že jo, bože můj, ale pořád tam víc jako bylo to, že tam budou ty davy, jo, no, ale nakonec jsem to ustál, no.
1: Já jsem to dala zase jako dárek k narozeninám mé mamince. Mm-hmm. Takže jsme byli společně.
0: I počasí nám vyšlo a podobně. No,
1: no jo, bylo to naprosto impozantní. Každopádně od Madony jsme se dostali celkem daleko.
0: Je to jméno tedy, jedno ženské jméno, které si potkala jenom jednou v životě.
1: Ano, a není to Madona.
0: Počkej, a já to vím, protože to je zvláštní. Aha, takže díky za indici, já jsem právě říkal.
1: Je to, já bych to popsala tak, že je to taková nápověda, která je ti úplně k ničemu.
0: Sama sobě si, ano.
1: Ano, to jsem si tak vymyslela.
0: Tak já nevím, Kleontýna.
1: Skoro. Je to Svatava.
0: Svátě.
1: No, Svatava.
0: Jednu si pamatuju. A vlastně tak jenom jednu ve svém životě.
1: Jednu,
0: ano,
1: no.
0: Bývalou kolegyni.
1: Ale krásné jméno.
0: Jež moc hezké a myslím, že málo používané v dnešní době a je to škoda.
1: Ale víš, co si říkám? Vždycky, když říkáme to jméno, tak říkáme, že gratulujeme a že je to krásné jméno.
0: Je?
1: Jo. No tak jo, ale říkám si, jestli se někdy v tom kalendáři dostaneme k něčemu, kde řekneme, no tak bych se teda jmenovat fakt nechtěl.
0: No to, to poznáte tak, že to říkáme, ježiš, mi se zase vybavila Emily Blunt, znáš herečku, že
1: ano,
0: jo, samozřejmě,
1: ano, ano.
0: Teď Ďábel nosí Pradu dvojka a podobně. Já nevím, jestli tak bude, ale možná, že jo, strašně chválili Miminko, když se jí tehdy narodilo, ale ano. Už mnoho let zpátky Miminko a ona říkala, no, když přišla moje, oni tomu říkají asi něco porodní bába, něco za ten způsob. No zdravotní sestřička prostě po porodu a řekla, Emily, vy máte ale opravdu krásné dítě. Ona říká, prosím vás, teď řekla Heather, to je jedno, musíte říkat jako každý, on říká, neříkám.
1: A?
0: Když vidím, jako, že to děcko je ošklivé, tak řeknu, vy máte dítě. Ale jo, tak jo, i v češtině to zní dobře. Takže, jak jsme se k tomu, jo, takže už jsme zase zpátky.
1: Takže
0: ano.
1: Všechno nejlepší všem svatavám, ale to jméno se nám skutečně líbí, upřímně.
0: Jo, fakt. No? A říkám si, jen houšť, maminky v porodnicích, jen houšť. 604 hity, které milujete, Lenča Líšková.
1: Radím se, Vyslav Bednář.
0: I dneska s vámi.

0: Když už jsme to načali na rádiu Čas, tedy je prodloužený víkend, v pátek sváteční den, tak nemůžeme nezbilancovat, jaký byl, co nám přinesl. Jedno vím, že my vlastně se střídáme jako logisticky, když zrovna nejsme tady spolu, tak jako si střídáme Prahy a Brna, všimla
1: jsi? Ano, je to pravda.
0: Protože ty jsi měla brněnský víkend, ano. Já se tam chystám dneska. Já potom pojedu pozdravit Prahu ještě o víkendu, protože příští týden mám jiné povinnosti.
1: A já zase o víkendu jedu do Brna.
0: A ty potom zase něco, no, takže tak pořád.
1: Takže
0: no.
1: Tak. No tak jak bylo v Praze?
0: Nevím asi, jestli blaze, ale velmi krátce, jo, protože to byla opravdu noc nebo den a půl. A já teď uvažuji, jako, já si to vůbec nepamatuju, co se tam dělo. Už to překryly ty dva v uvozovkách pracovní dny, protože po tvojem svátku jsem měl víkend.
1: No.
0: Já si opravdu nemůžu vzpomenout.
1: Nevíš.
0: Jo, jediné vím, že jsem měl opravdu špatné spaní, ale bez legrace špatné spaní, protože jako blízká osoba nějaké strachy, takže já jsem před tím odjezdem raním nespal. Takže já jsem vysílal tu sobotní směnu jako regulárně, jakoby 24 hodin, myslím, moderátorský maraton, jak jsme tenkrát
1: ano,
0: nespali.
1: Ano, takže jsi byl trošku mimo.
0: No, je to takové, jako ty vysíláš, ale nevím, jak to mám říct.
1: No my, když jsme měli moderátorský maraton, aha, tak se ta únava projevovala v podstatě potom tak, že
0: jsme
1: byli veselí.
0: Ano,
1: jo,
0: to
1: veselí
0: to je
1: a přiopilí.
0: No.
1: Ano, ano.
0: Tak takové to nebylo, spíš to bolelo. Prosím tě, povídej ty, hlavně v počasí vám vyšlo aspoň, protože jsi měla i, jako mohla si aspoň chvíli dopřát i ten čerstvý vzduch,
1: ano,
0: tu zahrádku,
1: ano,
0: a tak dále.
1: Ano, já jsem byla pátek, sobota jsem byla v Brně, to bylo trošku náročnější, každopádně v neděli jsem byla slaměná vdova, takže jsem byla sama a šla jsem na jogu, to jsem úplně si užila, pak jsem si šla na kávu, to jsem si taky užila, takže ta neděle byla maximálně odpočinková a musím říct, že ten jeden den nebo půl den, kdy máš úplně pro sebe a prostě klid a ticho a vypneš všechno okolo, tak extrémně mě to pomohlo.
0: Mm-hmm. Myslíš, protože teď se spolu ještě krátce, že jednou byste byli schopni praktikovat i každý jako třeba tu týdenní dovolenou zvlášť?
1: Jo, já myslím, že jo.
0: Jo, dobře, fajn.
1: Já bych klidně jela třeba na 3-4 dny někam, buď sama, anebo s kamarádkama.
0: Jo, přesně, tak dámská jízda, no.
1: Než jak můj Marťa byl teďka na víkend pryč s kamarády, takže to je super, to se úplně uvolníš, nabiješ se.
0: Je to fajn, ale já už jsem zase zpátky, víš.
1: Jak zpátky? Není
0: moje představě zase.
1: Jaká je tvoje představa?
0: Ne, tak znáš mě.
1: No právě, že znám.
0: No právě.
1: Tak to řekni.
0: No nemůžu to říkat, vůbec ne. Aby se mnou už nebavil vůbec. 6:10, hezký nový den.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Tak halo, halo, ti, kteří se ještě neprobudili, ranní program Rádia Čas, Lenča, Radim, hity, které milujete, 11. májové ráno, za minutu čtvrt na sedm, za chvíli čerstvé horoskopy, tak ať jste u toho, ať nám potom nevyčítáte, že jste nevnímali. Tak.
1: Vstávat a cvičit.
0: No a samozřejmě i dneska pro probuzení a taky, protože chceme slyšet vaše názory, vaše přispění, otázka pro tento den. Vlastně taková výzva na pondělní probrání, dá se říct.
1: Ano, a já ji naprosto miluju a už se bavím vašimi komentáři na Facebooku Rádia Čas, protože se vás dneska ptáme na to, jakým názvem filmu byste popsali svůj vztah.
0: Jo, nad tím je třeba trošku popřemýšlet, někdo to tam vypálí rovnou a podobně, ale jak říkáme na Facebooku, už to sbíráme vždycky přes noc, takže první vlaštovky Leni.
1: Tak Karin napsala Sama doma, Martina taková normální rodinka a Hanča Zatím spolu, zatím živí.
0: Prosím tě, je film Temno?
1: To nevím.
0: Může to byla klasika, že jo, knižní, říkám to správně.
1: Můžu se podívat, ale možná i film. Mm-hmm. Myslím, že nějaká temnota nebo něco určitě bude.
0: No, protože to je jakoby moje.
1: Nebo Výkřik z temnot, myslím, že si pamatuju.
0: Ne, tak to nevnímám, já mám temno.
1: Temno.
0: Ve svém vztahovém životě, ano, přesně tak, takže...
1: Aha.
0: Že to byla knižní klasika nějaká, nejtafé, ale věk?
1: Byla to knižní klasika a přímo Temno se jmenuje film z roku 1950, český film.
0: Mhm. Tak to nevím.
1: A je to opravdu podle knihy Alojze Jiráska.
0: Jo, Jirásek, pardon. Já jsem viděl, že tam někde v minulosti, no a podobně, no.
1: Nemá to příliš dobré hodnocení na ČSFD. Mm-hmm. Hraje tam třeba Teodor Pištěk nebo Jiřina Švorcová.
0: No pozor, tak 50. No tak to museli být teda řachy. To byly takové ty první, víš, takové ty máme se rádi, celý svět patří nám.
1: Takže velká klasika, takže opravdu ten film existuje, ale nevypadá úplně tak temně, jak asi ty se cítíš.
0: No hele, já to možná upravím klidně, protože teď jako když jsem to tak jako zamotal, tak klidně název filmu nebo třeba knížky, protože většinou dáváme písničky, třeba i tu knížku vám odpustíme, jo.
1: Jo. Takže pište na Facebook Rádio Čas anebo taky na náš WhatsApp 7766 12 800, jakým názvem filmu byste popsali svůj vztah.
0: A když to i namluvíte jako audio, budeme jenom rádi. Bylo čtvrt na sedm.
2: Rádio Čas. Hit

0: Tak jsem na to dneska zvědavá, co nás čeká a nemine.
1: Jo, přesně tak. Já vždycky, nebo takhle, když máme víkendovou směnu, tak můžeme si udělat takový jako malý obrázek už z nedělního horoskopu Milana Gellnera, našeho dvorního astrologa, Rádia Čas, protože v neděli vždycky naznačuje, co ten další týden, jo, a tam právě říkal, jako, že začátek týdne by měl být spíš pozitivní než negativní, takže potom člověk už, ale nevím, co tam máme milvy, vybíjci a podobně, no.
0: No tak já se těším, já jsem dneska zvědavá, napjatá jak kšandy.
1: Tak jo, tak po dlouhé době si to okomentujeme teď, jo, po prvním vstupu a vy si to užívejte a mějte pohodový týden samozřejmě.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
0: Tak ne?
1: Ne, všechno je připraveno, všechno je v pořádku, ale šavlička nebyla zapnutá, takže mimochodem včera se mi to stalo. Já jsem měl tak krásné antré, řeknu Milane, pustím to, ale bohužel, protože šavle byla nahoře, ale nebyla, nesvítila červeně takzvaně, tak jsem to musel všechno vrátit, víš, musíš to zase vyhledat, hodit to tam a
0: úplně. A tak zase je to napínavější. Já si myslím, že pro posluchače je to teď napínavější, že si říkají, co tam ten Milan bude říkat.
1: Tak ho vyzvi.
0: Tak Milane?
3: Pondělí bude s mírnou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných vůči těm problémovým konfliktním. Mělo by nám to přitom dobře myslet i komunikovat, konat budeme prakticky a pragmaticky. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci se mohou potýkat se sklony ke stresům. Váhy budou ještě váhavější než obvykle a vodnáři by měli vše prožívat velmi emotivně. Ryby mohou mít pocit nedostatku energie. Štíři budou vědět věci ještě dříve, než se stanou a raci mohou mít tendenci dělat doma pořádky. Střelci mohou nevědomky vyvolávat konflikty. Lvi budou velmi srdeční a komunikativní a berani mohou konat tak nějak sami proti sobě. Panám se bude dařit vymýšlet nové projekty. Kozorozi mají naději na zamilovanost a býci budou hýřit klidem a odolností. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
1: Jeden srdečný, druhá odolná, já bych to bral dneska, že?
0: No, jako je to fajn, jenom mě tak napadlo, jak Milan říkal, že býci budou hýřit klidem. Tak jak se jako hýří klidem?
1: Možná, jestli tam špatně neřekl to k, že to nechtěl říkat a že budou hýřit lidem. Jo, že třeba manželům jejich konta a podobně, jo, že rozhýří a podobně.
0: Hýřit klidem. Tak krásné slovní spojení. Já si tak představuju, já si představím toho buddhistického mnicha, jak sedí v tom lotosu, je úplně v zenu a přijde za ním druhý a říká, co děláš? A on říká, hýřím klidem.
1: Takže, jestli chápu dobře, náš astrolog nemá pravdu, protože dneska mě říct, že býci budou chytat za slovo, že?
0: Ano.
1: No, přejeme pohodový den.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
6: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
7: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
6: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
5: Blue Vibe, dovolená plná zážitků, začíná na bluestyle.cz.
8: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026, Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku.

0: Lenča Radim, Rádio Čas, pozýváme vás nejenom k poslechu, ale taky ke koukání v záznamu kdykoliv na televizi Relax těch našich rán nebo pokusů někdy o ráda, hlavně v pondělí ráno. A pozor, taky Facebook, Instagram, nové video za ranní dvojku, Vyhazov. Někdy hodně ze života, tak ať vás to dneska nečeká.
1: Když jsme u těch sociálních sítí, tak se podíváme také letem světem internetem, protože už je známá hlavní hvězda mistrovství světa ve fotbale roku 2026, tedy myslím hvězda toho zahajovacího ceremoniálu. Tak typni si, kdo zaspívá. Ty už to četl, že?
0: Já už jsem to říkal.
1: Ty už to říkal?
0: Já jsem to říkal takhle, dneska 11. za 3 dny, pokud se nepletu, bude celá verze venku, že jo? Je to tak? Jo? A mám si tipnout?
1: S tebou se nedá povídat po víkendu, když jsi v práci o víkendu.
0: Můžeme se domluvit, že dobře, tak uděláme novou challenge.
1: Jo.
0: Příští hodinu, nebo do konce hodiny, prostě cokoliv řekneš, tak i kdybych to věděl, tak budu prostě dělat blbého. Že vůbec netuším, o čem mluvíš.
1: To bude divný.
0: Tak jako ty to nepoznáš.
1: Poznám.
0: Já nebudu dělat jako...
1: Ty neumíš lhát. Ty se vždycky tak pousměješ.
0: Dobře, když myslíš, že ne.
1: V čem mi lžeš?
0: Ne v ničem. V ničem, Lení. Moc ti to sluší.
1: No prosím vás, ale pojďme se vrátit k té hlavní hvězdě, protože Ráďa to ví, ale vy to nevíte, že jo? Pokud jste neposlouchali o víkendu.
0: Já jsem možná, tam je totiž malá ukázka už toho, no prostě je to Shakira, tak možná, nevím, dohledáme to rychle, protože...
1: Je to Katy Perry.
0: Jo, aha, tak každý jsme četli jiný článek. Aha, tak pozor, tak ona bude asi vystupovat, protože Shakira po mnoha letech právě pro ten... Je to fotbalový šampionát?
1: Ano, ano.
0: Aha, tak Shakira po mnoha letech pro něho napsala zase písničku, podobně jako bylo Waka Waka, aha, tak teď se vrací znovu. Aha, takže ona obstará tu hymnu.
1: Zřejmě.
0: A Katy bude vystupovat.
1: No,
0: no
1: ano.
0: Tak placáka, vidíš, no, nevěděl jsem,
1: to.
0: No, šikovna.
1: Katy Perry totiž byla oznámena jako hlavní hvězda zahajovacího ceremoniálu v Los Angeles. No.
0: Jo, pozor, mě zaujalo, když jsem to říkala právě o té Shakiře, že ten šampionát se totiž bude hrát na 3 různých místech, včetně Ameriky.
1: Ano, přesně,
0: což je strašně
1: tak
0: zvláštní. Jako.
1: A právě v Americe to bude Katy Perry už 12. června, ale potom v Torontu v Kanadě vystoupí třeba Alanis Morissette nebo Michael Bublé, v Mexiku potom Alejandro Fernández, Belinda a podobně. Takže v každé té zemi bude vystupovat někdo jiný.
0: To je zvláštní, že nikde ta, která obstará tu hymnu pro ten šampionát, jo?
1: Jako, jsi si jistý, že to je ten rok 2026?
0: Jsem přesvědčený, že jo.
1: No. Každopádně to bude velká show, ale držíme pěsti Shakiře a klidně i Katy Perry, aby teda překonali i věhlas teďka fanoušků Slávie. To bude těžké.
0: Prosím tě, zadej to jenom rychle na čeho chyči, protože napiš jako Shakira. Ta písnička se jmenuje nějak Dia Dia nebo něco podobného, nebo ne, tak napiš Shakira 2026 hymna.
1: To se jmenuje Dia Dia, jo?
0: Nebo Dio Dio, no prostě...
1: Po Waka Waka je Dio Dio, jo?
0: Je to velmi podobné, je to velmi podobné, dokonce to má i podobný taneček. Já vám za chvilku pustím kousíček.
1: A hele, ano, We Are Ready, Shakira.
0: A ještě nějak něco jiného to bylo.
1: No tady je Shakira New FIFA World Cup Song 2026.
0: No We Are Ready, jakože jsou připraveni na ten song, ne? Asi.
1: Tak asi jo. A je to pravda, ano, bude to hit jako Waka Waka. Shakira naspívala oficiální píseň pro mistrovství světa.
0: Nemáš tam ten název?
1: No nemám.
0: Judy, něco takového. Ne, za chvilku vám řeknu víc.

0: Tak už jsme si to ujasnili. Jo, mistrovství světa ve fotbale, hlavní hvězdou zahajovacího ceremoniálu v Los Angeles Katy Perry, ovšem hlavní hvězdou po celém světě, protože naspívala píseň právě k tomuhle šampionátu, tak bude Shakira.
1: Po hitu Waka Waka se po mnoha letech vrací právě k tomuto projektu. Mimochodem, když jsem včera viděl malou ukázku, jo, malou ochutnávku, protože tuším, že opravdu 14. bude premiéra celého songu, který se jmenuje Daj Daj, jo, tak jako měl jsem tu esenci, ne? Já jsem říkal něco dojí dojí a podobně, že
0: ano,
1: jo,
0: ano, Daj Daj,
1: Daj Daj, a teď to myslím jako poklonu, ta potvora nestárne, jo.
0: No, to je pravda.
1: A má za rok, myslím, že 50, jo, Shakira, takže jako dívej. Tak jo, nejenom dívej, ale koukej a schválně, jako jestli načerpáš ty vibrace, já ti možná postím i tu ukázku, jakoby i obrazem.

0: Let's go. Aha, tak to je ta ukázka. To je ta, hele, jako pro ty stadiony a ta velká otevřená prostranství, to je, myslím, jo, a už tam píšou to VR ready.
1: Ano, ano, je to pro ta velká prostranství.
0: Ano. Yeah. Já chápu mezi řádky, ale protože pondělí ráno nebudu na vás jako takhle, že jo, srdíčko si posíláme, přesně, pochopil jsem všechno.
1: A tak je to takové vaka, vaka, daj, daj.
0: A to jsem chtěl ještě přidat a já to tam dám, protože ale říkal, klidně můžete pustit písničku Zoo, nebo jestli chcete Zoo, to je z pokračování Zootropolisu. Mm-hmm. Přizdobila právě Shakira, takže prosím tě bez komentářů a celou, jo.
1: Dobře.
0: Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete.
1: Jsme dělali 4 pohyby.
0: Hity, které milujete a první příspěvky i přes WhatsApp, rádio a čas, protože samozřejmě sundujeme, jak to máte vy a chce to trošku popřemýšlet, než člověk odpoví nebo něco namluví, napíše, ptáme se.
1: Na rádiu čas se vás ptáme na to, jakým názvem filmu byste popsali svůj aktuální vztah.
0: Tak audiospráva je od Evy.
2: Ahojky, tak jak bych popsala svůj vztah, tak u partnera bych to viděla na film Teorii tygra, u sebe na film Štěstí a celkově dohromady náš vztah na želary anebo terapie. Ahoj!
0: Začalo to hezky, že?
1: Ale já jsem se úplně lekla, protože
0: začalo to hezky, no.
1: Víte, jak dopadly želary?
0: Mm-hmm.
1: Já, to je film, u kterého já pláču, já vidím první záběr toho filmu, já ho miluju a potom pláču.
0: No konec konců, jakoby ani ta terapie nenaznačuje, že to je jako, že i když já myslím, že z nějakých otázek kdysi, a to nebojte se, Evy, říkat všechno úplně, pro Aničku Červenou na WhatsAppu, myslím, že tam se jako něco řeší, no, takže tak. Že, Evy?
1: Jo?
0: No, jasně, no.
1: Tak jo, tak držíme pěsti. Mm-hmm. Anička na Facebooku Rádia Čas napsala Hříšný tanec, mm-hmm, a Káťa Oheň, voda, vítr.
0: Dalibor Janda, když do života vchází.
1: A teď jako nevím, jsou tam smajlíky a takové to kuřátko z té ruky, tak nevím, jestli Oheň, voda, vítr, že je to tak bouřlivé, anebo jestli je to právě narážka na zpěváka.
0: Jo, manžel, no, jako nevíš, byl, myslíš,
1: no,
0: jo?
1: No, mm-hmm. Káťa tam podle těch smajlíků bych řekla, že to druhé.
0: To měla říct rovnou, prostě na Dalibora. V tom případě jste šťastná, ale špatně se vám chodí, že?
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: a zas.
1: Jenom v rychlosti připomenutí, Radio Čas, ty, které milujete, za mě a za Lenču, taky nové video na našich sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu, dostalo název Vyhazov. Trošku život sám, tak ať vám udělá radost, když tak ho pošlete mezi lidi. Tam mi se to zaznamenala jenom v rychlosti. Instagram teď dělá velkou čistku.
2: Ano.
1: Jo, to znamená desítky milionů profilů, takových těch fejkových profilů, jo. Spamů, botů se tomu říká, teď nemyslíme boty jako shoes a podobně. Tak nejlepší ta pointa, nevím, jestli pobavila i tebe, že vlastně ti nejslavnější ztratili někdy až miliony sledujících, jo.
2: Já myslím, že nejvíc Kylie Jenner,
1: ale slízla to, nebo tak. Slízli to třeba jeho koreští BTS, Taylor Swift a podobně, spousta fotbalistů a sportovců, takže myslíš, jako, že to věděli? Jako chápeš, jako, že to mají navýšeno o tyhle ty mrk fanoušky, nebo?
2: Já myslím, že někteří jo, Já myslím, že jo, ale ono zase je to taková džungle, že třeba i mě, v mých tady, já nevím, 150 fanoušcích, tak i tam jsou takové zvláštní profily a já jsem to neovlivnila, já jsem si žádný nekoupila, že za 5 korun, takže myslím si, že ale je to taková nějaká běžná praxe, protože v podstatě ty placené kampaně jsou naceňovány podle toho, kolik máš sledujících a jaký máš dosah.
1: Jo, na druhou stranu, teď mi to vysvětlili, což já jsem nevěděla, nás to moc netrápí s Lenčou, ale že v podstatě i když máš hromadu těch jako botů, jo, tak oni ti zase jako nereagují na ty příspěvky.
2: Ano.
1: A potom vlastně ten systém to tak jako nevyhodnotí, že o to není zájem. Takže když je smázli, tak už budou reagovat jenom ti opravdoví fanoušci a už to spůjde nahoru. Takže v něčem to prý bude výhoda. No,
2: já jsem říkala, že Kylie Jenner teda přišla, myslím, o 15 milionů těch sledujících, nebo tak nějak. A mě, kdyby někdo smazal 15 milionů sledujících, tak jsem minus 15 milionů sledujících.
1: To máš dobrý. Někdy by někdo smazal 15 sledujících, tak už pláču, jo. Takže tak. jo.
2: Nevíš, jak to zakončit, co?
1: Ne, teď jsem uvažoval úplně tak jako mimo, protože něco je, a to je na Facebooku, ne? Jako, že tě sleduje. Něco je sleduje a něco, že je jenom...
2: Přítel.
1: Ne, ještě něco. Je sledovat přítel a jenom jako, že si dal like tomu profilu, nebo něco, to ti víš, jenom nějaké věci, ne?
2: Tak to nevím.
1: Já jsem v tom měl vždycky zmatky strašně.
2: Já vůbec nevím, já ani nevím, jak Facebook funguje, koho ti ukazuje a neukazuje, protože já třeba některé lidi vůbec nevidím a nikoho pořád a nechápu, čím se to jako děje. No.
1: Já už bych si měl konečně na Facebooku dát nějakou profilovku a podobně.
2: To bys mohl.
1: No ne, já pořád čekám na nějakou tu fotku, víš, se kterou budu
2: souznit. Krásné fotky.
1: Ty byly pro práci, to nejsem já.
2: Oh.
1: Jo, ty to jsi, ale to už je jiná vesnice. Dobré ráno, Moravo.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
8: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle, já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
9: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
10: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Jenom rychlo připomenutí na Rádiu Čas, máme dneska takovou výzvu. Zkuste názvem filmu, ale pro mě za mě třeba i knihy, popsat svůj aktuální vztah, svou aktuální lásku. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, jinak krásné ráno, 6.52. Lenča, radím.
1: No a když jsme u těch filmů, tak se podíváme na tvůrce, na jednoho z nejznámějších tvůrců na světě filmových dokumentů a toho, kdo sledoval planetu po celých 100 let. David Attenborough oslavil 100. Ty jsi o tom mluvil, že?
0: Ne.
1: Ano.
0: Ne.
1: Já to tobě poznám, že
0: ne, kecáš. Ne, nemluvil, já jsem se tím dojímal.
1: Já se taky dojímám.
0: Já jsem viděl ten slavnostní koncert, jednak, protože víme, jak ve stovce můžeme vypadat. On nevypadá teda, že by byl po zásahu jakoby plastických chirurgů, ale prostě vypadá božsky.
1: Jo. A je to naprosto geniální osobnost. Na jeho počest dokonce Lego zvedlo věkovou hranici, do kdy si může hrát s těmi kostičkami, protože fanoušci na internetu říkali, že Lego je 4 až 99+, a že teda Sir David Attenborough už bohužel jako nemůže, tak na jeho počest se změnily ty cedulky na těch krabicích a je tam 4 až 100+.
0: Přiznám se, dlouho jsem měl vítr, to je tak jako čistě jako logisticky, protože oni jsou dva slavní Attenborough, potom ještě Richard Attenborough, ne, pokud se nepletu, ne?
1: Tak to nevím.
0: Viděla jsi Jurský park?
1: No jo.
0: Tak já myslím, že to je ten pán, takový ten vousáč, který ho vlastně založil a potom to všechno. A vždycky jako jsem mě říkal, než jsem si myslel, jako, že dělá tolik věcí, jeden, že hraje a podobně a to. Ne, tak jako každý, myslím, je to Richard Attenborough, ne?
1: To nevím, já znám jenom Davida.
0: Ano,
1: takže
0: jo.
1: Tak. No a právě teda nejenom, že ty kostičky na jeho počest mají jinou cedulku, ale líbí se mi i jeden citát, který on řekl, protože jeho dokumenty jsou prostě, já nevím, oni jsou unikátní. Oni jsou prostě lidské, unikátní, krásné a on sleduje tu planetu opravdu přes těch 100 let a řekl, mohli bychom pěstovat svoje jídlo, opékat špekáčky u ohně, budovat komunity, tančit při světu měsíce a místo toho řešíme plastová brčka a hážeme na sousedy rakety.
0: Mm-hmm.
1: No,
0: tak ale jeden divadle si nechal zatleskat. Ne, já vím. Tak ne.
1: Ne, dobře, tak ne.
0: Ty jsi chtěla říct, já
1: vím. Já jsem chtěla jako poslat dál jeho poselství, ale...
0: Došlo jenom ke mně.
1: Ale došlo jenom k tobě.

0: love you.
1: Krásné ráno s rádiem Čas, 6.58, 11. května a s vámi dobré ráno, Moravo.
2: Tak startujeme nový týden, aktuálně s Lenčou Radimem, zdravíme, máváme i v týdnu, navzdory počasí nebo změně počasí, vyrážíme do terénu. Ajajaj, teď mi docvaklo vlastně, tak to teda doufám, že to nezruší, že to nepřeju třeba Honzovi Gavelčíkovi a celému našemu promo týmu, protože mi zítra odpoledne, kdy má přijít takový jakoby, jako docela samec, no první z ledových mužů bude zítra, že jo? Tak prosím vás, vrací se z Dílko Ostrava, vrací se na Floridu, to znamená to úžasné zrekonstruované prostorá. já jsem totiž špatně použil rot, jo? Ty úžasné zrekonstruované prostory právě na hlavní třídě v Porubě, kde se můžete inspirovat jako tvůrčími lidmi, kreativními lidmi, různými firmami, něco si koupit nebo případně nabídnout taky.
1: Je to vlastně taková ostravská platforma pro řemeslné a umělecké profese a lokální prodejce a jsou vždycky umístění v takových speciálních kontejnerech, takže vlastně pršet na vás nebude. Běžte, to je tak krásná akce zítra 12. května od 14 do 17 hodin.
2: Ano, bude tam náš, jak říkám, naše vysílací studio Honza, spousta doprovodného programu, když tak sdílko.cz, tam se dozvíte víc.
1: Je to tak, mimochodem, my tam budeme zítra odpoledne, ale já mám pocit, že sdílko trvá déle. Že
2: ne, to
1: trefí.
2: Jenom opravdu jenom, že jsme jakoby ano, na místě ano. Jako live s takovým tím naším žlutým čačí, asi takhle.
1: Přesně, jo, takže myslím si, že se ještě do toho hezkého počasí sdílko trefí.
2: No díky bohu za ty dary, díky bohu, ale tak prosím vás, stačí jenom bunda, nějaký prší plášť, deštník a usmív na tváři a je to, že jo. Tak jo, za minutu 6 zprávy s Kristýnkou, 7, za minutu 7.

0: Chce, když něco, tak Allegro. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Janovská, kde se stala dopravní nehoda a v tuto chvíli se projíždí ke Vadlově. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Přibývá úrazu dětí na silnicích. Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou se rušit nebude. Zlínský kraj investuje

0: stroje poháněné baterií jsou rychlejší a děti mnohdy příště zapomínají na bezpečnostní pravidla a vybavení, a to například na helmu. Dalším z nešvarů při jízdě je prý více lidí na jednom stroji. Přitom se mění těžiště a stroj se může stát špatně ovladatelným.
1: Morava aktuálně.
0: Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou se rušit nebude. Cestující má sloužit dalších 5 let. Potvrzuje to Miroslava Chleboun-Nová z hejtmanství kraje.
2: Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem, který bude osobní dopravu na této trati zajišťovat až do konce jízdního řádu 2030. Navázáním spolupráce se stávajícím dopravcem kraj zajišťuje kontinuitu provozu a stabilitu veřejné dopravy v této části regionu. Provoz na trati tak bude i nadále zajištěn dopravcem, který na místní specifika a spolehlivě zajistí dopravní obslužnost pro obyvatele i návštěvníky oblasti.
0: Zlínský kraj investuje do života na venkově. Další peníze pomohou menším i středně velkým obcím zlepšit infrastrukturu, veřejná prostranství či zázemí pro každodenní život. Na 66 projektů přispěje hejtmanství letos více než 42 milionů korun.
1: Rádio Čas. Sport.
0: Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už zítra nás čekají další utkání ve skupině o udržení. Od 17:30 se na hřišti soupeře představí Baník Ostrava, který zavítá na Slovácko. Ve stejný čas se proti sobě postaví také Zlín s Teplicemi. Dnešní den bude převážně zatažený, přidá se také déšť, místy dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Basta. Hity, které milujete, i jejich konce s Lenčou Radimem na Rádiu Čas, 7 minut po 7. Já možná zmíním věc, kterou jsem už zmiňoval v neděli, ale to jste možná neslyšeli a hlavně mám tady velkou cestovatelku, i když Lenča cestuje spíš takzvaně jako na Baťuškářsko.
1: Ano.
0: Na Baťuškářsko, taky
1: Loukus
0: jsem si...
1: tobě.
0: No, to je lepší výraz po ránu v
1: ano,
0: každém případě.
1: Je to výraz, Baťuškář, ano.
0: Zažila jsi někdy, takže ty byla jsi někdy v nějakém jako letovisku, rezortu a podobně?
1: Jednou.
0: Aha, jenom jednou.
1: A byla to moje nejhorší dovolená. My jsme jeli do letoviska v Itálii autobusem s cestovkou, což je moje největší noční můra. Měli jsme tam spát v bungalovech a zrovna uhodil nějaký hurikán nebo něco takového a v té Itálii bylo 15 stupňů. Takže tam jsme byli jenom my, nikdo jiný, ve dvou bungalovech a byla tam taková zima, že se nedalo koupat. Teď, jak jsme tam byli autobusem, tak se nedalo nikam jet. Nikdo tam nebyl a vypadalo to tam jako Resident Evil prostě. No.
0: Moje chyba, zeptal jsem se, takže jako vlna negace se snesla na vaše hlavy v pondělí ráno. Jenom jsem zase na druhou stranu, asi bys nemusel řešit ten problém, který pán z Německa, já jsem o něm nevěděl o této metodě, řeknu to rychle, pán si připlatil, opravdu si připlatil za trošku luxusnější dovolenou v Řecku a každý den, když si chtěli zaplavat do hotelového bazénu, narazil na metodu, o které já jsem nevěděl, protože tam jsou lehátka. Že?
1: No.
0: A ta si lidi obsazují tak, pokud jsou vyculaní, já to tak řeknu, že na ně hodíš ručník.
1: Nikdy je to zakázané.
0: No, tak říká se tomu ručníková metoda nebo válka a podobně. Pán se nedovolal, jako, protože se to opakovalo několik dní za sebou, tak se nedovolal u hotelu. Tak nakonec zdá se, že risknul a zažaloval teda cestovní kancelář, která mu to poskytla. A německý soud mu to teda jakoby odcvakl.
1: Že jo,
0: že dostane odškodné, jasně, že poměrná částka, ale ve výši necelých 1000 euro, takže to není zas tak málo, protože podstrženo, sečteno, hele, když už si za to zaplatil, tak cestovka by měla pohlídat úplně všechno, jo, řekli. Nevím, jako jestli to bude, jak se tomu říká, takové ty věci...
1: Exemplární případ?
0: Aha, ještě jedno slovo je proto, ne paradox, ale něco takového, prostě, že pak by si z toho brali příklad ostatní a podobně, ale jako zkusil to a dovolal se své spravedlnosti, no. A ptal jsem se teď někoho tady z kolegů, kteří procházeli o víkendu a oni znali tu metodu a říkali, že to vůbec není špatný nápad, jakoby.
1: Zažalovat cestovku nebo dát si tam ručník?
0: Obojí. Záleží na jaké straně spektra vlastně v rámci svého přístupu k životu si, že jo?
1: Jo, je to pravda. No někdy, v některých hotelech je to dokonce zakázané, že tam ten ručník nesmíš dát a můžeš se tam jít slunit, až teprve vylezeš vlastně, kde je volno. No. Takže to bych možná tomu hotelu doporučila. A taky je možné ten ručník dát bokem a lehnout si tam.
0: Tomu pánovi nejvíc vadilo to, ale to už vidím jako hodně českou metodu, že někteří se to tak zabukovali tím ručníkem a nepřišli v průběhu celého dne, jenomže prostě co kdyby.
1: No však to se dělá v Chorvatsku, že si tam dáš tu podložku, zatížíš ji kameny a pak se tam 2 dny neukážeš, ale aby ti nikdo nevzalo to nejlepší místo na pláži.
0: To jsou přesně jakoby, já musím zmínit v rychlosti tu historku pana Krampola, Jiřího Krampola, který právě říkal o té české nátuře, no jestli už jsi mi to taky říkal, nevím, jestli to nebylo mají tak v Thajsku budhy a podobně?
1: A v Thajsku mají hodně budhy.
0: Jo, dobře, fakt.
1: To je turistická země, ale pohodě.
0: Já mám pocit, že to bylo v Thajsku právě a že procházeli nějakou ulicí a uprostřed té ulice opravdu velká socha budhy, taková zlatá a tak jim tam pán k tomu něco povídal a oni jako... proč to není zabezpečené nějakým ohradníkem, protože ona prý byla opravdu pokrytá pravými kousky zlata a podobně. Jo. Teď jako vám to jakoby rozkradou, on říká, prosím vás, jako rozkradou, hlavně jakoby nikdo by tu sochu nemohl vzít, že jo, nikam neunést, nikam, jako to prostě nejde, jo, to je tak těžké, že. No a z toho českého hloučku se ozvalo, no. Jo, takže asi tak, no.
1: Asi tak,
0: takže no. Letem světem, kdekoliv je vlastně spojení a Wi-Fi, tak jsme my taky my.
1: Takže vlastně v podstatě si teď doporučil všem na dovolenou, protože máme před prázdninami buď ručník nebo žaloba.
0: Buď ručník, anebo no.

0: Bylo 7:45, ranní program Rádia Čas a všude tam, kde nás posloucháte, třeba v rámci pondělního rána, tímto zdravím pekařství Bárta, taky základní školu Líbrova, taky v automotoservis Hubl a spol, taky...
1: Rádia si dělá legraci, protože mě klikla zpráva, že Žanetka, moje kamarádka, poslouchá v Hrabové na STKčku je tam a poslouchají tam právě Rádio Čas, no, takže máváme do Hrabové a já jsem říkala, pozdravíme tam, zamáváme. A Ráďa říká, takže budeme zdravit všechny a všude, kde nás poslouchají. A já říkám, ano, jdeme na to.
0: No tak pokračuj.
1: To já už nevím, kde dál.
0: No, taky výrobná Lahůdek, Nýbrla.
1: Ne, a v Kopřivnici vím, že nás občas poslouchají taky ve výrobně reproduktorů.
0: Jenom občas, no vidíte, takže máme co dohánět, potom zdravíme, ne prostě tak jako jasně.
1: A taky zdravíme Marušku a Pepíka a Honzu, kteří jsou právě na cestě do práce v autě.
0: Spíš těch možností, jako jak tak to jenom připomeneme napříč republikou klasicky, třeba kromě internetu z Radio.cz i digitálně už i přes DAB+, někde v autě, na cestě v, já nevím, z Ostravy až po až. No a pokud se nepletu, jako televizní kanál jsme k mání.
1: Ano, na televizi Relax. Nás potom můžete i vidět, ale jako televizní kanál je vlastně, my jsme dva. My máme dva kanály.
0: Ano, my máme jakoby ten, kde hraje jenom rádio, je tam ta tmavá obrazovka, ale záznam těch našich zvěrstev ranních najdete právě na Relaxu. Ale když už jsme to načali, tak já to jenom připomenu, protože Relax má tento týden, myslím, že už tento týden je novinka.
1: Ano, od 13.
0: Pozítří, pozítří premiéra videopodcastu s opravdu renomovaným odborníkem na léčbu kulatosti, řeknu to takhle, panem doktorem Evženem Machytkou, takže vlastně každou středu kolem 17. hodiny, ale pokud se nepletu, tak příští týden 19. bude odpoledním hostem taky ve studiu Rádia Čas.
1: Takže si nás můžete naladit vlastně kdekoliv, já bych řekla, že jsme takový dvoukanálový v podstatě.
0: 3 až 5kanálový. No a jinak ten, který tady nesmí chybět po ránu, Milan Gelnard. 11. májový den, Milane, co tam vidíš?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude s mírnou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných vůči těm problémovým konfliktním. Mělo by nám to přitom dobře myslet i komunikovat, konat budeme prakticky a pragmaticky. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci se mohou potýkat se sklony ke stresům. Váhy budou ještě váhavější než obvykle a vodnáři by měli vše prožívat velmi emotivně. Ryby mohou mít pocit nedostatku energie. Štíři budou vědět věci ještě dříve, než se stanou a radci mohou mít tendenci dělat doma pořádky. Střelci mohou nevědomky vyvolávat konflikty. Lvi budou velmi srdeční a komunikativní a berani mohou konat tak nějak sami proti sobě. Panám se bude dařit vymýšlet nové projekty. Kozorozy mají naději na zamilovanost a býci budou hýřit klidem a odolností. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnard.

0: To je hezké, jak to s námi žijete, ta naše rána, ta naše zvěrstva někdy. Jsem si říkal, co to píšete, pak mi to dopadlo, že to je reakce na slovíčko, které jsem hledal a je tady napsáno jenom precedens rádio, precedens, dobré jo, ráno, jak precedence. Jsme řešili tu ručníkovou kauzu. Potom ano. Jsme taky zmiňovali, že jsme museli speciálně pozdravit Žandu a výrobnu v někde.
1: Ale žádná výrobna, to je STKčko v Hrabové.
0: Hrabové, přesně tak.
1: A máváme tam ještě jednou, Žandi, ahoj.
0: Tak ahoj, Žando, ahoj. Jando, no, tak jo, pište si odpoledne. Má Žanda smysl pro humor, že jo?
1: Má, ona je úžasná.
0: Taky vás poslouchám, já, Hanka, ve výrobní jízdních kol v Budějících, no já říkám to prostě, ale ty lenčiny nápady
1: vždycky. A ty se to začne všechno, tak, ano, že?
0: Ano. Další precedens je vypadnuté slovo, tak to jsou jenom takové. Nicméně dneska ta hlavní výzva je, zkuste popsat svůj aktuální vztah nějakým názvem filmu, inscenace, čehokoliv, další z hlasů, který tady mám, Noc na Karlštejně.
1: Jenom jedna.
0: Jak bys to vyložila? Protože Karlštejn, že jo, ta zápletka je o tom, že tam nesměly ženy.
1: No mně to přijde jak něco na tajňáka.
0: Mm-hmm. No, je tady takový jako ten stydlivý smajlík trošku, jo.
1: Takže něco, co se nesmí.
0: Mm-hmm. A nebo se tam někdo převlíká za ženu.
1: On je ženatý. Jo, on je žena? Cože?
0: Ne, jenom říkám, že se tam někdo převlíká za ženu.
1: Aha.
0: Tam je zápletka přece, ne?
1: No to je.
0: Nebo ženy na muže, takhle, ať jsem přesně.
1: Ano.
0: Takže Jitko, asi poprosíme o vysvětlení.
1: Já
0: jo?
1: Teďka úplně mě jede ta fantazie na
0: plné
1: obrátky.
0: To nám nedá spát, přesně, proč Noc na Karlštejně?
1: A pak je tam ta písnička Včeraz večer a mor a cholera.
0: A teď do té doby, jak jsme to tak řešili, tak přišla jenom taková stoická zpráva od Šárky na samotě u lesa. Ahoj. A zítra, Haní, zítra to použijeme, jednu hlášku z filmu. Ach či je. Tak se na to připravte, prosím vás.
1: Ale to nesouvisí s dnešním tématem, doufám.
0: Ne, ale se zítřejším počasím ano.
1: Jo, tak to rozhodně.
0: Yes, Kaši.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
5: Skalka! Přijďte si užít den plný zábavy i dobrodružství s vašimi dětmi. Čeká na vás báječný Luna Park, skákací hrady, svět gigantických dinosaurů, minizo, naučná stezka i vodní svět. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Krásné ráno s rádiem Čas, hity, které milujete, 7 hodin a 27 minut k tomu a s námi ve studiu už Kristýnka Kubánková. Kristi, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: Kristi, zeptám se rovnou, chce se ti něco vymýšlet? Řekni, máš jako hodně co teď vymýšlet? Hned vysvětlím. Jako chce se ti zapojovat mozek?
1: Ne, vůbec. Ne.
2: Tak já jenom připomenu všem ostatním, že zkuste svůj aktuální vztah popsat názvem filmu a podobně. Kristýnko, tebe se ptát nebudu, zeptám se jinak. Poslední film, který jsi viděla, ať už ti dostal do kolen, nebo tě nějak zklamal, nějaký filmový zážitek?
1: Nechce přemýšlet. Ne, my jsme se teďka dívali na, myslím, že se to jmenovalo Dokonalá shoda. A hraje tam Dakota Johnson a Pedro Pascal, ale to mě teda absolutně neoslovilo.
2: To byla nějaká vztahová záležitost, že jo?
1: Jo, ale dám tip, byli jsme v kině na filmu Spasitel a tomu dávám 12 z 10, to bylo skvělé, doporučuji.
2: Díky za typovačku, kdo tam hraje nebo žánr?
1: Tam Ryan Gosling a je to vlastně sci-fi.
2: Jo, já jsem viděl jen filmový plagát a právě jsem netušil.
1: A je to mega dobré.
2: Jo?
0: Jo.
2: Díky za tip.
0: Jo. Tak lepší, než jít na Ďábel nosí Prado 2?
1: Na to bych třeba nešla já osobně do kina.
2: My taky ne.
0: My taky vůbec ne.
2: Asi jo.
0: Asi jo.
2: Ale tak díky za tip. A budu se tam i trošku bát, nebo tak, jako nějaká akce, nebo...
1: Budeš možná i plakat, je to hezké.
2: Plaču 85%. Jo, kolik?
0: 85%
2: na ČSFD. Jako to je neuvěřitelné číslo na ty české náročné diváky, jo?
1: Jo, fakt to stojí za to.
2: Díky. Díky moc, Kristýnko. Tak já se vám teď taky odměním. Jsem připravil pár 100 milých otázek a pojďme na to. Je 11. května.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
2: A protože jsem zlatý a ňuňaný, už zítra startují vládu tři ledoví muži a hned na to podle pranostik jejich kuchařka. O jaká jména jde?
0: Pankrát, Servác, Bonifác.
2: A
1: ta kuchařka,
2: jejich
1: že?
2: Jejich kuchařka.
1: Tak to nevím. A dívala jsem se do toho kalendáře.
0: Magdalena Dobromila Retigová.
2: Poslední jméno abecedy. Teda písmeno abecedy.
0: Zot. Z.
2: Poslední úplně.
1: Ž.
0: X.
1: Žofie.
2: Ano. Jo, v roce 1889 vytvořil klub českých turistů svou první českou značenou turistickou cestu, jo. Když jsem se tak potom studoval turistické značky nebo různé značky, které vám něco ukazují, tak jsem se dostal až k celým organizacím a mě holky zajímá, jestli víte, jak vypadá takové to nejznámější logo, ne značka, ale logo horské služby, co na něm je?
1: Není tam takový červený kříž uprostřed.
2: Mám ho v nápovědě.
0: Já si taky myslím, že tam je kříž. A je tam i nějaké zvířátko?
2: Tak buď to, holky, je to symbol hor a červeného kříže.
0: Ano, symbol hor a červeného kříže.
2: Nebo... Takže Lenka říká tohle.
0: Ano.
1: Měla jsi to nechat, měla jsi být rozvážnější.
2: Má pravdu, já jsem si dělal srandu. Jo, přesně tak, ano.
0: Co byste ho
2: chtěla
0: dát jiného?
2: A ještě je taková modrá obloha, vypadá
0: ano,
2: to moc
0: ano,
2: hezky.
0: Ano, já jsem to viděla právě.
2: Nevím, že jste to měla. V roce 1786 je založeno Královské císařské vlastenecké divadlo, které hrálo pouze české hry. Jak pak se mu říkalo, pod jakým označením ho z učebnic známe?
1: Bouda.
0: Wow.
2: Dobře, Kristýnko.
1: Jo, je to Bouda.
2: Jsem právě už směřoval přímo na Lenču, protože ona to studovala. A víte, proč...
1: Ale nedostudovala.
0: Ale nedostudovala.
2: Můj, děcka, co to je dneska? Dneska, bože, girls.
0: Dneska to není víš, nevíš, dneska to je...
2: Bodni a padni.
0: Přesně, Lenka tak. Na grilu.
2: No, Lenka na grilu? A co jsi řekla před celou? Kristýnce, dobře, necháme toho. Prosím vás, začneme teď v míru, prosím vás. Tak jo, pojďme si tak jako tak, jo, pomyslně placáka a teď už úplně úžasný. Víte, proč se mu říkalo Bouda?
1: Protože bylo dřevěné, bylo z desek postavené.
2: Tak holky, už je to skoro 29 let, kdy byl velmi, velmi netradičně poražen šachový velmistr Garry Kasparov. Kdo byl ten, kdo mu dal v té poslední odvetě tu pomyslnou smrtelnou ránu?
0: Já to nevím.
1: Já to vůbec nevím.
0: Já to vím, že jsem to slyšela, ale nevím to jméno.
2: Dítě, počítač, lidoop.
1: Aha, bylo tak to jméno nebylo asi. Úplně.
0: Aha, tak nebylo to dítě? No počkej, když to nemá jméno, tak to mohlo být ten počítač. Ne, dítě.
2: Tak
0: Počítač.
2: Deep Blue, přesně tak, super počítač hrající šachy, no. Pán byl tedy hodně uražený. No a poslední, už jenom taková ta audio. Narozeniny dneska slaví i tato dáma. Kdybyste potom, jako kdybych pak už řekl jakoukoliv nápovědu, tak už asi budete vědět hned. Takže kdo má dneska narozky?
0: Vanessa Paradis? Vanessa Paradis?
2: Nope, ale tak...
0: Iva Frolingová.
2: A nebo jo, přesně. A když ne Vanessa, tak tam dáme Ivu, přesně
0: to
2: tak.
0: To jsou jediné dvě, co zpívají francouzské a znám jména.
2: Holky, omládl jsem s vámi dneska ty poslední asi 4 minuty.
1: Tak, děkujeme, jo. Bylo to milé.
0: Ano, děkujeme.
2: Milé, to je za 3, to už znám tvůj, to tvoje
1: hodnocení. Ne, bylo to dneska velice hezké, zase jsem si šplhla boudou a Lenka to nevěděla, takže se cítím dobře.
2: Sváně, ale všimla jsi, že já to vůbec nevytahuju, Lení, jo?
0: Všimla jsem si všechno.
1: Ale já dneska zářím, výjimečně.
0: Já si zapisuju body.
2: No. Tak krásný nový den. Pro nás jenom nový den.
3: Když kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas. We

0: mám na těba chuť.
1: I kluci z týmu nebo Palo Habera solově už párkrát byli na hudební oslavě narozenin Rádia Čas, takže letos zase jiná sestava. Kromě Leny a samozřejmě Marpa jako speciálního hosta, kromě Olympiků a taky Davida Kolera, velký víc než hodinový koncert skupiny Europe. Já vím, že víte, jenom připomínám a mimochodem už o tom opravdu mluví i kolegové rockeři, takže casradio.cz předprodej 21.11. budeme spolu slavit 28. narozeniny Rádia Čas. Lenča, radím, Leni, co je nového? Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, Ráďo. Já jsem se tě chtěla zeptat jenom, jak se cítíš?
1: Mám se tak, jak si zasloužím.

0: A tak nějak jako pohodička nebo...
1: Už bylo líp.
0: Už bylo líp. No tak
1: měl
0: možná...
1: Měl jsem říct něco optimistického?
0: Ne, možná mám, vím důvod. Já jsem se totiž teď dočetla, prostě ber to s rezervou. Jo.
1: Budu.
0: Že nemít sex 5x týdně může vést k psychické poruše. Tvrdí to výzkumy. Jsem zvědavá, kdo je dělal teda.
1: V tom případě i ty se máš už špatně, to svých náznaků. To bychom mohli skončit asi, že ale ne, nepovídej, přeháněj, protože takhle, co si budeme povídat, lidi, kteří se mají rádi a udržují nějakou tu hladinku rozumně, 5x týdně už je takové, myslím, že za hranicí nadprůměrnosti, ne?
0: No já myslím, že určitě, to, co pak děláš jiného?
1: Takhle, přiznám se, být zadán, no. Tak bych se měl opravdu hodně dobře. Jo? Já jsem ten vášnivější level člověka.
0: No tak to je vášnivý level, máš na začátku. Hodně. Samozřejmě tak trošku jako se to vrátí do normálních kolejí, že jo, se všemi denními povinnostmi a podobně.
1: Ne, tomu rozumím, ale jsou i lidé trošku jakoby vášnivější, jo, ale jo. Zase jako musíš...
0: Tak možná ten výzkum dělali mezi těmi vášnivějšími.
1: Takže 5 a více, jo, říkáš.
0: No, že jako když ho nemáš 5x týdně, tak už se cítíš hůř. To nevím teda. Já si myslím, že kdybychom se měli řídit podle téhle studie, tak jsou vlastně všichni nešťastní.
1: Prosím tě, a platí, ty si říkáme už tak jako obezlička, to noci se z té blachytá, platí i 5x a více týdně se o něco pokusit nebo někoho oslovit? Jakože v tom případě jsme docela fajn.
0: Ano. Já myslím, že jsi šťastný, že?
1: Jo, tak díky mu, no. Happy boy.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radiočas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Kámen a zahrada.
8: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
7: Kámen a zahrada.
8: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
7: Kámen.cz.
2: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X. Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Každoranní oslava nejenom dobré pohody, ale taky muziky, hity, které milujete. A když jsem si uvědomil, že dneska 11., tak si říkám, nebo aspoň my, kteří tím žijeme, hurá, protože tento týden vlastně už budeme znát vítěze letošní Eurovize, jo?
1: Hurá!
0: Je to docela blízko pro ty, kteří fandí, protože si můžou zajet jenom do Vídně. A zítra první semifinále a pozítří druhé a v tom bude právě zpívat mladý Žižka za Českou republiku písničku Crossroads. Mimochodem, už to tak, jak to mám, tak se sumírované, prý máme být pátí v pořadí, což je takové, nejsme ani na začátku, ani na konci.
1: Takže dobré.
0: Tak uvidíme, jako aspoň to finále bych nám přál. Oni prý to hodnotí tu písničku jako kvalitní song, jakože...
1: A právě tak myslíš, že to má teda možnost vyhrát, když je to kvalitní song?
0: Ona je na několikátý poslech, ne, já to beru vážně, protože já mám radost, že nemáme ostudu,
1: ano,
0: že
1: tak to
0: je fakt krásná písnička, jo,
1: ano.
0: Ale mám takový pocit, mám pocit, že vyhraje něco rytmičtějšího letos.
1: Budeš se dívat na celý přímý přenos z finále?
0: I na semifinále.
1: Koukáš, jo?
0: No, my to máme, protože my to máme rozdělené s kamarádem Marťou, my to dělíme... jak se nám líbí dotyční nebo dotyčná, potom model.
1: No jasně.
0: No potom písnička samotná, děláme si suma sumárum.
1: No ale na mě je to extrémně dlouhé, kdy ten přenos potom toho finále trvá třeba 5 hodin.
0: Mě moc nebaví to vyhlašování, se to už potom dohledám, až ráno vstanu, jo, ale jinak jo, no. A občas mívám bezesné noci, vždy to znáš.
1: Tak já kousek taky se mrknu, no.
0: Můžeme potom, nebo to, o čem se nejvíc mluví, tak si potom můžeme jako nějak zdokumentovat a nějak obkecat, že jo, spolu. No.
1: Dobře.
0: Zhodnotit.
1: Jo. No. Já určitě se budu dívat, ale asi ne na celé, já to nedávám. Tak celé to nedávám, no.
0: Naprosto chápu.
1: A já hlavně doma to nesmím pustit.
0: Jo, vlastně, muzikant z trošku jiného ranku, že jo, přesně tak. Jako muzikant, ale s velkým M, no. Takže
1: když máš doma muzikanta, tak nejde, no.
0: Když máš v chalupě orchestrion.
2: Vstávej z postele. Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Tak se nám to krásně spojilo, zmiňovali jsme Eurovizi a holky nás krásně reprezentovaly z Vesny. Myslím, že v první desítce byly velkého finále, takže
1: měli
0: to nádherné, no, přesně tak, jo.
1: My Sister's Crown se jmenovala píseň.
0: Ten on je Dan Žižka, Daniel Žižka, že jo, říkám
1: myslím,
0: to správně.
1: Jo. A já to radši, já jako ho nemám v zorném poli,
0: protože... přijde ten geniální tah v tom, jakože ho nikdy nikdo neznal, jasně, že pár drobných videí jako na sociálních sítích na internetu, ale že se vlastně tak představili i tomu českému národu.
1: Je to Daniel Žižka. Ale já myslím, že podobný případ byl i Mikolas Josef tehdy. On taky nikdo moc neznal. On působil vlastně hlavně v zahraničí, ne?
0: Včera mi vyjelo někde doprovodné video, jak už zpěváky takzvaně ukázali svým fanouškům právě ve Vídni. A jako doprovod Daniela Žižky tam byl, jestli znáte youtubera, vlastně dneska už moderátora televizní hvězdu Kovyho,
1: ano.
0: Tak jeho partner.
1: Aha.
0: A jeho partner, pokud se nepletu, je módní návrhář, tak jako jestli mu právě neobstarává ten finální jako oblek, jo?
1: No já jsem hlavně zvědavá na tu show okolo, protože minulý rok Adam Pavlovčin, tak vlastně byl jenom s tím mikrofonem, že jo?
0: No, tak tam se hodně mluvilo o tom mikrofonu, kolik stál, potom tam fakt stačí málo, pokud se nepletu v tom finále, on se nějak jako netrefil do refrénu, nebo jako...
1: Ale to mi nevadilo.
0: Právě u těch pomalých písniček je to strašně těžké udělat ještě tu...
1: No,
0: tu show kolem toho.
1: To se stane, ale spíš. Ale spíš ta show okolo toho, o tom jsme se loni bavili, že Eurovize.
0: A přitom Adonis je showman.
1: Je, ale že Eurovize je právě hodně barev, show, tanec, prostě bliká to, svítí to všecko, že? A Adam tam měl takový byl skromnější.
0: No. Ale taky. Pozor, ještě jedna myšlenka.
1: A tak pojď, a máš
0: pár let zpátky, ne, to je moc hezká vzpomínka. Pár let zpátky vyhrál Portugalec, který přišel jim doprostřed pódia s takovým obrovským sakem a zpíval táhlou baladu. My, kteří jsme jako to sledovali, jsme věděli, že on má pod tím obrovským sakem přístroj, protože mu po pár týdnů poté transplantovali srdce. Pláču, ale ta písnička je hezká dodnes, jo, je to prostě krásná. Takže můžeš takhle zaujmout, ale musí to... cinknout.
1: Tak já myslím, že on se jmenoval Alexandr Rybak. Ten tam byl zase jenom...
0: Ježišmarja, to jsem miloval Fairy Tail.
2: I'm in love with a fairy tale.
1: Ale ten byl skvělý taky a ten tam měl vlastně jenom housle.
0: Aha.
1: Ten byl jenom s houslemi a vyhrál.
0: Letos prý se objeví jako speciální host a mimochodem něco jako Shakira, on vůbec nestárne ten Rybak.
1: No.
0: Tak. Máme přehled, se nezdáš.
1: Máme.
0: Ty to ale... o tom nesmíš jenom doma mluvit, ale chtěla bys, že? Tak budu si o tom povídat. Prosím tě, a měla zráda.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr.

0: Klarmont.cz. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
3: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
2: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
4: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v obci Bílovec na Novojičínskou, konkrétně v ulici Dukelská, kde se stala dopravní nehoda. A nehodu nám hlásí také Brno z ulice Černopolní. I tady dávejte pozor, my vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Sezona kempu je zpět. Třinecké náměstí Tomáše Garrigua Masaryka prochází proměnou. Vysoké učení technické má v Brně nové centrum. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Sezóna kempů se rozjela naplno. Většina provozovatelů chce navíc zachovat loňské ceny. Loni do českých kempů vyrazilo přes 1,5 milionu lidí, což bylo zhruba o 1,5% více než o rok dříve. A vzhledem ke zdražování letenek je možné, že letos bude takových turistů ještě více.
4: Morava aktuálně.
5: Všem se začala revitalizace náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stavba za asi 30 milionů korun je jednou z největších letošních investic města. Má místo oživit a připravit pro pořádání kulturních akcí. Hotovo má být do letošního podzimu. Vysoké učení technické má v Brně nové centrum. Takzvaná tržnice propojí vědu, techniku i umění. Více nám už prostor představila mluvčí univerzity Kamila Šmítková.
6: Nové centrum bude sloužit veřejnosti, studentům i odborníkům jako místo pro vzdělávání, setkávání i inspiraci. Program nabídne přednášky, workshopy, výstavy, konference i neformální setkání. Ambicí centra je stát se důležitou platformou pro dialog o aktuálních společenských tématech a pro sdílení poznání na obory.
5: Vznik tržnice je zároveň příspěvkem k oživení významného městského prostoru.
4: Rádio Čas, sport.
5: Poslední vystoupení na švédských hrách prohráli čeští hokejisté ze Švýcary 1-6. Na závěrečném turnaji Eurohockey Tour před startem mistrovství se tak obsadili předposlední místo.

0: Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: Krásné ráno, Rádio Čas, s vámi 8 hodin 4 minuty 11. květen a svátek slaví Svatava.
1: Lenča, radím, dneska speciální výzva pro vás, doufám, že to neopakujeme málo, protože WhatsAppový svět spíš tak nějak reaguje na nás, než na samotné téma, ale tam chce člověk trošku popřemýšlet, což je?
0: Dneska se vás ptáme na to, jakým názvem filmu byste popsali svůj vztah.
1: Tak, my jsme si s Lenčou teď vygenerovali 50 nejznámějších českých a zahraničních filmů. Lení, a vybereme si dvě čísla, jo? Od jedničky do 50. A to první je, jak probíhá tvůj aktuální vztah, a druhý, jak se bude vyvíjet, jo? U mě to potom musíme vymyslet jinak, protože já jsem jako de facto single, takže ty vybíráš z českých 1 až 50, nevíš, co tam máš. No, takže tvůj aktuální vztah, jo?
0: Tak dáme 35.
1: Takže aktuálně jsou to 3 oříšky pro Popelku.
0: A tak to je hezké.
1: Jo?
0: Mám prince?
1: Dá se říct, jo?
0: No.
1: Jo, jako dá se to. No a jak se to bude vyvíjet?
0: 10.
1: Desítka, Tajemství hradu v Karpatech. To víme, to můžu potvrdit, nechci vám říkat tu story, protože bychom tady byli do 10. ale to sedí.
0: Ale to úplně, to sedlo jak zadek na hrnec.
1: No dobře, tak u mě to dáme tedy jinak, jak bude tento měsíc vypadat tedy můj milostný život.
0: Ano.
1: A potom, teda jak to bude

0: v mé vztahové oblasti do budoucna, jako jestli se něco objeví. Jo?
1: Dobře, tak jo.
0: 26 je teda ten milostný život tento měsíc.
1: Roky.
0: Jako ale rocky?
1: Roky, ano, rocky.
0: To zní, pozor. Tak ale to je jakože dobrý, ne?
1: To je Sylvester Stallone,
0: no,
1: jako
0: takže to je dobrý,
1: letech,
0: ano, přesně
1: je to
0: tak,
1: dobrý,
0: takže
1: je to
0: jako
1: dobrý.
0: Nějaký borec, jo, no. Dobrý, fajn. 35.
1: A do budoucna, jo, 35. Mm-hmm. Lví král.
0: Thank you very much. Pište, nahrávejte i na WhatsApp číslo.
1: 7766 12 800.
0: Počkej, a teď ještě v rychlosti. No. Dáme si jenom, jací jsme opravdu uvnitř?
1: Dobře.
0: Dobře, tak jaká jsi opravdu uvnitř, no?
1: tak dej 28. No řekni.
0: Sedmi krásky.
1: Dobrý, ne? No, a co ty, tak ty řekni, jaký
0: no,
1: jsi uvnitř?
0: Osmička jednoznačně.
1: Inception. Počátek, ne, je to?
0: To byl počátek? Nebo to trošku jiný název? Jo, jak se to píše?
1: V angličtině Inception.
0: Jo, počátek, ano.
1: Počátek.
0: Já to asi beru.

0: Nenechte se rušit, jen vám chceme říct, že jste s námi, s Rádiem Čas, co song, tak to hit, který milujete, a doufáme, že i pondělní pohodička s Lenčou a Radimem, jinak sváťám, sváty, že jo, sváti mají svátek.
1: Ano,
0: jo,
1: svatava.
0: Svatavám, krásný svátek, ano.
1: A podíváme se letem světem internetem, já teda nevím, jestli je to úplně pravda, jestli to existuje, ale prý u jedné ženy v Číně se projevilo vzácné onemocnění, a to tak, že ona neslyší mužské hlasy. Že slyší jenom ty ženské. Prý to je díky tomu, že to její ucho přestalo vnímat určité frekvence zvukové. Mm-hmm. Ale já teda nevím, no.
0: Jako myslíš, že to je kachna? Nevím, jestli jsi viděla to virální video. Byl to jeden pán, takhle. Někteří se probudí třeba po komatu a podobně, mluví cizím jazykem a tak dál. Mě strašně baví, a to bychom dohledali, pán, je to krátké video, který se, a teď nevím, jestli byl po komatu nebo nějaké náročné operaci, probudil a non-stop se směje.
1: Jo.
0: Huronsky se směje a nejlepší je záběr na tu manželku, i když jsou tam ti dokumentaristi, to protože on něco řekne a on má takový, měl takový
1: Jo, a já jsem to video viděla.
0: A ta boraska, jak tam sedí.
1: A ona, no jo, a myslím, že o tom byl i dokument, že to je jako dost nepříjemné v životě. Mm-hmm. Že to nejde zastavit.
0: Jo,
1: prostě.
0: On možná mluvil vážně, ale tak no. Jako je to otravné.
1: A pořád se směje, no.
0: No, jako takže čistě teoreticky tomu asi věřím, no.
1: Jo, že já teda vím, že třeba můj děda, když tu ještě byl, tak taky slyšel jenom to, co chtěl.
0: Jo, takhle ty myslíš, jo, rozumím.
1: Ne, on fakt, on je, my jsme na něho křičeli, že, nebo babička na něho křičela, když mu chtěla něco sdělit, protože on neslyšel a někdy fakt slyšel jenom to, co chtěl.
0: Pravdou je, že podobný přístup mají i někteří starší pejskové, které jako nedostaneš do vany, ven a podobně, ale jakmile v kuchyni za třemi zdmi otevřeš nějaký balíček dobrot, tak jako dorazí, jo, takže ano, ano.
1: Takže tak, takže možné to je v podstatě.
0: Hele, já jsem vyrostl ještě v době, ty jsi o něco mladší, tebe už to minulo, ty si nepamatuješ na časopis Hrom, že?
1: Ne.
0: To byl takový jako plátek, no někdy v krátce v 90. A to bylo jakoby prostě jenom samé senzace.
1: Bulvár.
0: Ne, to bylo
1: jako nevím, senzace, třeba, že prostě žena se narodila se 28 prsty.
0: 28 prstů, přesně jo. Tak, nebo muž strašně smrděl a nakonec skončil se ženou, která měla čichovou vadu, jo, nebo něco takového. Fakt neslyšela za tom něco?
1: Ne, ne.
0: Vyhledej si to, někde určitě ještě budou psát časopis Hrom, už i ty úvodní fotky byly, no.
1: Tak asi tohle byla zpráva z časopisu Hrom.
0: Ano, na tom jsme vyrůstali, takže přelom 20. a 21. století s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas.

0: Nový den i nový týden s ranním týmem Rádia Čas. Před minutou bylo 8:45, no a Lenčo má zážitek.
1: Já mám zážitek, protože jsme si vygooglili titulky časopisu Hrom, nebo novin Hrom. Uh-huh. Ona teda začala vycházet v roce 94, jsem se dočetla.
0: No, říkám, to byly devadesátky, takže zbyla ještě dítě, to neřešila.
1: No ne.
0: Já bylo něco starší a myslím, že jsme tomu věřili. Že jsme opravdu tomu věřili, protože to ještě nebyla doba takových těch jakoby, že jo, současných internetů a tak dál. Tak tady třeba vidím, koukám, že byl nalezen netopíří chlapec, jo?
1: Já bych to četla taky, protože ten bizár. Žena má obě nohy levé, to byla titulka z časopisu Hrom.
0: Naše oblíbené, teď mi to ale zmizelo. Jo, tady, počkej. Muž probodnutý zubním kartáčkem žije.
1: Učitel nutil žáky jíst žížaly.
0: Potom tedy kouzelnice Angelika, to by se nám teda hodilo i dneska, pomohu vám schodit 2,5 kila týdně, ano?
1: Ano, jasnovidec pomohl dopadnout únosce.
0: Vybrali ty fotky. Farmář byl obřího motýla. Prosím vás, je tam farmář, který drží motýla, který je stejně velký jako on. Nebo jsou tak velcí motýly. Nevidíš, pořád nad tím uvažuju.
1: Ne, nejsou tak velcí motýly, fakt ne. Tvář Ježíše se objevuje na kostelní zdi.
0: Byla těhotná a čekala 8 dětí. Je to možné?
1: Ano,
0: nejvíce
1: je to
0: šesterčat na světě, ne?
1: Ano, ale to jako v Hromu je to možné.
0: No a pozor, samozřejmě nevím, jestli to říkala, protože teď si jako to dáme na střídačku Loch Nesska chycena, jo?
1: Ano.
0: A to si pamatuju, že to jsem hodně teda prožíval, no.
1: Počkej, ale já jsem ještě tam měla ten Josemický park. Jo, že mládě dinosaura bylo viděno v Josemickém parku.
0: No, tak jako...
1: Já bych to četla.
0: To
1: jsou aspoň zprávy.
0: A sem tam dali, víš, jako nějakou, jakoby, počkej, ještě tady bylo tajemné deníky královny Alžběty. Aha, to už je...
1: Magická slova vyléčila lékařovu rakovinu.
0: Ah, bože můj.
1: No, jsem satanova dcera, tady píše jedna dáma.
0: Že jak řešíme takové ty clickbaity v dnešní době?
1: Ty
0: jako,
1: jo.
0: Kam se to hrabe na Hrom?
1: Ale podívej se. Tak teď jsem se dověděla něco, co jsem nevěděla. Ježíš má dvojče.
0: Tak já se tady představím. Jsem Azael a prostřednictvím Rádia Čas vám přináším hlavně z Mary, jak slyšíte.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude s mírnou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných vůči těm problémovým konfliktním. Mělo by nám to přitom dobře myslet i komunikovat, konat budeme prakticky a pragmaticky. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci se mohou potýkat se sklony ke stresům. Váhy budou ještě váhavější než obvykle a vodnáři by měli vše prožívat velmi emotivně. Ryby mohou mít pocit nedostatku energie. Štíři budou vědět věci ještě dříve, než se stanou a raci mohou mít tendenci dělat doma pořádky. Střelci mohou nevědomky vyvolávat konflikty. Lvi budou velmi srdeční a komunikativní a berani mohou konat tak nějak sami proti sobě. Panám se bude dařit vymýšlet nové projekty. Kozrozy mají naději na zamilovanost a býci budou hýřit klidem a odolností. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem.

0: Pozdravení pondělní, ještě slunečné před zítřejším ochlazením. Doufáme, že pohodové s Lenčou Radimem na rádiu Čas. No a taky hravé, na co se dneska ptáme?
1: Dneska se vás ptáme na to, jakým názvem filmu byste popsali svůj vztah.
0: Další vlaštovky přes WhatsApp rádia Čas za audio. Děkujeme taky Ivetce, velmi jasně a stručně.
2: Tak vás zdravím, můj současný stav. No s tebou mě baví svět. Mějte se hezky.
0: Šťastná, spokojená, tak to máme radost.
1: Danča na Facebooku Rádia Čas přidává film Nebe a Dudy.
0: Mhm.
1: Jako fakt je to film?
0: Jo, to vím. Aha. Ne, já si spíš říkám, jako o čem by byl, to jako když se řekne Nebe a Dudy, tak mě to napadá, jako že se tam trošku lže v tom vztahu.
1: Já jsem myslela, že tam je ten muž hodně spokojený v tom vztahu.
0: Jo, vidíš? Nikdy prosíme jakoby do závorky to podvysvětlení, jo, protože to vykládáme různě.
1: Ivanka píše ještě disco příběh a co mě zaujalo, tak Simča napsala Titanic. A teď já nevím, jestli je to, jakože se ten vztah potápí, no. Anebo jakože je to Jack a Rose, ta velká láska.
0: Když ho nechala umrznout ve vodě. Tak jako je to Titanic, prosím tě. Ještě jsme sondovali v ulicích Moravy a Slezska.
3: No, je to celkem zvláštní, ale abych řekl asi, že za mě teda milující skuter, který miluju od 90. A řekl bych, že možná náš vztah je taky takový divoký.
4: No, asi by to teďka bylo, tím, že jsem se ráno pohádala s manželem, takže by to bylo za mě od Marka Ztraceného, tak se nezlob, že jsem takový vůl.
5: Ach, ta láska nebeská.
6: Griswoldovi.
7: Horem pádem.
8: Láska nebeská.
9: Už nám láska není 20 let.
10: Za všechno může čas.
0: Takže nejenom filmy, ale i muziku použili.
1: Ano, hity,
0: protože
1: ano.
0: To míváme jindy zase.
1: To
0: ale
1: byly
0: tak
1: spíš
0: je taky
1: písničky, no. Kterými byste popsali váš vztah.
0: Griswoldovi jsou o čem?
1: No vůbec netuším.
0: No a to už bude film, že jo?
1: No asi jo, nebo no. Seriál možná.
0: No, tak jako říkáme, buďte prostě tvůrčí a tvární, no a podobně.
1: Takže pište na náš Facebook, jakým názvem filmu byste označili svůj vztah, anebo taky na náš WhatsApp 7766 12800.
11: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
12: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
13: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
11: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Pohodové ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a aktuální čas 8.35.
1: Teď jsem zvažoval, jestli dát jako paní morálku kráčí městem, ale spíš to vezmeme touhle cestou.
2: Filozofické okénko.
1: Ne, je to takové ze života, pamatuješ, pár dnů zpátky si Lení říkala, týká se to filmové akademie za velkou louží, Oscarů a podobně, že do vlastně toho výběrového řízení nebudou zapojeny které filmy nebo zařazeny které filmy?
0: Filmy a herci, kteří jsou vytvořeni pouze AI. Samozřejmě zásahy do filmů jako pomocí AI můžou být, ale nesmí to být scenárista, herec a celý ten film nesmí být vytvořen pouze jako AI.
1: Taky jsme dokonce zmiňovali, mám pocit, že to byla italská... Byla to italská politička, která vzala s humorem ten útok jejího vlastně kolegy z toho politického spektra, protože ji narouboval na hulatou postavu. A nevím, jestli jsi to věděla, tak já jenom navážu vlastně na ty Oscary, protože zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na zákazu aplikací umělé inteligence. Přesně řečeno té inteligence, která umožňuje ty snímky, které dělají právě tohleto.
0: Aha.
1: Takže letos od 2. prosince už nebudete moci, ani to nebudou moci prodávat, distribuovat, stahovat a podobně, nebudou k dispozici ty aplikace, kde prostě naroubujete tělíčko na jinou hlavičku, asi takhle to řeknu.
0: Já jsem to použila jednou.
1: Fakt?
0: No tak na sebe, když byly Vánoce, tak tady frčely takové ty fotky s Grinchem.
1: Ne, to je něco jiného.
0: To je něco jiného.
1: Já mám pocit, že opravdu tady píšou sexualizování snímku.
0: Jo, takhle, no tak to ne.
1: A videí skutečných lidí bez jejich souhlasu.
0: Ne, tak to
1: nejsou
0: nepoužila.
1: Ty, jako že zadáš, já nevím, bydlím s Grinchem
0: tak,
1: a máme psa, ne.
0: Ano, tak to jsem použila. Uh-huh. Toho Grinche, jo, ale tak tohle rozhodně ne.
1: Tu Kačenka tenkrát roznesla, že?
0: Ano.
1: Ona to jednou vyrobila a potom si to u ní objednával každý. Já jsem to potom viděl 2 týdny na každém kroku.
0: A Rinčem měla tu aplikaci, tak nám to vždycky vyrábila. No.
1: Jo.
0: No, ale tak tohle schvaluju, tak to samozřejmě tleskám a jsem ráda, že něco dobrého takhle vzniklo.
1: Protože jsme něco takového řešili, pak říkám, a to byli ti Oscaři, ještě plus ta kauza a spousta dalších a jako člověk by se... Takhle, v mém případě by každé takové dílo AI bylo jako spíš poklona, jo? To řeknu rovnou. Co je...
0: No tak taky je otázka, že jo, ono se to jednou zakáže, ale potom ty
1: to máš postihy, jak za prohibice, lidi no, se najdou ty
0: přesně,
1: způsoby a podobně.
0: Přesně, takže tak, ale jinak tleská, mně se to líbí, i když teda taky jako...
1: Takže asi to řeknu takhle, do 1. prosince letošního roku ještě můžete tvořit a seznamovat se.

0: Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Partnery akce jsou
3: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Kámen a zahrada.
9: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
8: Kámen a zahrada.
9: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
8: Kámen pomlčka zahrada CZ.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: 8:45, Lenča Radim, Rádio Čas. Dneska, jestli máte tu tvůrčí takhle pondělí při ránu, nám můžete popsat svůj aktuální vztah názvem ideálně filmu. Ještě rychlý příspěvek od Boženky, 50krát a stále poprvé, hned vysvětlím, první setkání super. A stále taky po 7 letech.
3: No tak to je nádhera.
2: Díky bohu za ty dary. Leni, co je nového?
3: No podíváme se taky do toho filmového světa. Sice nikdo nenazval svůj vztah třeba názvem filmu Harry Potter a kámen mudrců, nebo Harry Potter a relikvie smrti, naštěstí. Každopádně podíváme se do seriálového světa, kde vzniká právě nový Harry Potter.
2: Na
3: streamovací platformě. A vyšla zpráva, že z Harryho Pottera mizí rekvizity. Že si každý chce tak nějak trošku nechat nějakou kouzelnou hůlku nebo koště.
2: Myslíš, už během toho natáčení?
3: Už během toho natáčení.
2: A víš, kdo za to může?
3: Kdo?
2: Mám pocit, že jsme se o tom dokonce i bavili. Představitel tedy filmového...
3: Draga
2: Malfoje, tak řekl tomu mladému novému představiteli, jako rozhodně si něco urvi pro sebe, protože pak to draze prodáš, nebo bude to draze stát. Tak jako jestli se ten typ neroznesl, si to mluvilo, že pod semsi, tak možná si to nevyužili, víš?
3: Tak asi jo, protože teďka ta stanice HBO musela začít čipovat košťata a kouzelné hůlky. Takže když budeš vynášet kouzelnou hůlku, tak budeš pípat.
2: já se zase vracím k tomu, aha, vlastně my jsme to neříkali do éteru.
3: Ne.
2: Bože můj, já mám úplně z toho trauma, když to říkám. Kdysi dávno jsem si v nejmenované značce, jakoby, jak jsem říká, obchodní značce, prostě oblečení, koupil něco a oni, když cokoliv, oblečení prostě, jednou to byl batoh a jednou prostě nějaká mikina podobně. Ale oni kromě toho, jakože vám to celé odbaví, zbaví tam těch bezpečnostních prvků, tak tam je, protože to někde z Ameriky, ještě uvnitř taková nálepka u takových těch lístečků, jak se pere, a v tom je kód. A vy, když jdete do ostatních obchodů,
3: tak pípáte,
2: když vcházíte dopředu a je to strašně nekomfortní a já mám od té doby regulární blok a já úplně tuhnu, když těch obchodů vycházím, dokonce i když nemám nic u sebe a cítím se komfortně. To je neuvěřitelné, co se ti dostane jako do toho podvědomí.
3: To má člověk potom pocit, že opravdu něco zcizil a přitom ne, že? Ale tady oni o tom ví. Takže jenom upozorňujeme všechny herce, kteří budou hrát v seriálu, že už na tom jsou čipy a taky budou pípat.
2: Jo, samozřejmě, oni nás teď poslouchají Rádio Čas, tam mimochodem točí se taky ve Velké Británii, asi jo?
3: Já myslím, že jo, určitě, no, takže tam zdravíme a máváme, protože nás poslouchají přes časradio.cz.
2: Skoukneš to? Dáš tomu šanci aspoň jeden díl, nebo... Protože jak jsem pochopil, tak oni točí vlastně jenom zatím první díl, že jo?
3: Ano, ale samozřejmě je mnohem obsáhlejší, protože já nevím, no, tak já jsem ta generace, která tak nějak trošku vyrostla na tom původním, takže si myslím, že ani nejsem cílovka, že cílovka jsou ti, kteří ještě ten původní jako nezasáhl v té plné vlně.
2: No právě, no, mimochodem jako aktuální Harry Potter, tady ten jako původní Daniel Radcliffe je pořád o 10 let mladší než já, že jo, takže.
3: No, takže asi tomu šanci dám a hodně mě bude zajímat samozřejmě Snape.
2: Tolik diskutovaný Snape. Mi nešlo to, tam se jako řeší barva pletí, ale mě překvapilo, jako, že vypadá jako mladík totiž. Já jsem myslel, že to je jeden ze studentů podle traileru.
3: No, tam nejde úplně o barvu pleti, ale já jsem viděla i nějaké vyjádření opravdu těch jako největších fanoušků Harryho Pottera.
2: Oni znají popis z knížky Snape.
3: A tam je ten popis z knížky a dokonce... A to mě nenapadlo, ale to je, protože Snape hraje Černoch v té seriálové verzi, což je v Británii úplně normální, jo? Že tam prostě se všichni...
2: On se na to nehraje.
3: Tak, no ale potom někdo zmiňoval, že to může vést i k různým nedorozuměním, jakoby takového toho spektra jako bílý a černý, protože ta hlavní linka je, že Snape byl šikanován vlastně tatínkem Harryho Pottera.
2: Aha.
3: A teď
2: aha,
3: jako, jo, ve chvíli, kdy to je na té půdě jedné a teď se tam do toho začne tahle linka promítat, takže jsou zvědaví, jak s tím tvůrci budou pracovat.
2: Jenom omluva, ne to předtím, ale tohle bylo filozofické okénko.
3: To bylo hodně filozofické okénko.
2: Zároveň očima Miriky a zároveň co je nového.
3: Já zvládnu všechno naraz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak už nejsme ve dvou, ale ve třech ve studiu Rádia Čas a u nás v rodině velmi oblíbené pojednání, tak já to s dovolením použiju. Zapalený Nikrocan, kolega Aleš Klubal. No, já jsi červený jako rak v překladu.
1: Jo, ze sluníčka, no, já jsem byl venku ze sluníčka, já jsem vždycky jak Indián. Já nevím,
0: Karlova
1: čím to
0: studánka,
1: je.
0: Říkám to správně.
1: Ne, my jsme chodili tady. Úplně.
0: Ty jsi teda chytáš do červená?
1: No, my jsme jako každý den nějaké 4 hodiny na sluníčku, jo?
2: Já to mám ale úplně stejně, že červenám na sluníčku, takže akorát to není vidět, protože mám make-up.
1: Závidím všem, kteří jsou, jakože když se opálí a jsou hnědí.
2: Do hněda.
1: Závidím, úplně závidím.
2: No, já když se spálím, tak jsem červená a pak se oloupu, takže ta hnědá fáze nikdy neprojde.
1: No. Škoda, no, nemám prostě tu pleť, no.
0: 50 si byl natytlaný, jo?
1: Ne, já se vůbec nemažu, ničím.
0: Paráda, jo? Dobře, fajn, Ali, tak jo. Takže ještě dermatologie a už to bude to, všechny svoje doktory si zčekuji a tak dále. tak se Aleši ještě zeptáme.
2: Jakým názvem filmu bys definoval nebo popsal svůj vztah?
0: Můžu typnout?
1: No.
0: V září slunce?
1: Ne. Hele, já jsem přemýšlel, jestli jakože to mám říct popravdě.
2: Počkej, ale to byl film od Kubricka, Osvícení, ne?
0: Napadlo mi ještě 10 dalších a podobně, no.
1: Taky.
2: No, ale tak a realita je jaká, Ali?
1: Hele, není to Miluju a maluju, jo, od Vaška Neckáře, ale já bych řekl možná ten Jirka Korn, Jednou je hůř, jednou je líp, jo.
2: Takže to je píseň.
0: Ty jsi jako naši posluchači v ulicích, kteří odpovídali názvem písničky, název filmu.
1: Název filmu?
0: Ano. Ježiš. To je takové to, jak tam sedíš a jíš ten popcorn a koukáš se na to.
1: No. Člověče, tak to si teďka nespomenu.
0: Ne, to říkám, na tím se musí uvažovat chvilku, aby to jako docvaklo někomu, no.
1: Tak možná ten zátopek, když nemůžeš, tak si dej.
0: Nic neříkej, my počkáme, popřemýšlej si.
1: Ne, už jsem říkal, jako, když nemůžeš, tak přidej, jo?
2: Zátopek.
1: No.
2: Film Zátopek.
1: Takový ten běh na dlouhou trať, jo?
0: No, spíš to tak, že někomu utečeš, ale dobře, v pořádku, děkujeme moc.
1: Už dvakrát jsem utek.
2: Fakt?
0: No, a díky, jsem hrdý na to.
2: Počkej, jo, to já nevím hrdý, o tobě.
1: Jako nejsem rozvedený.
2: Ne, ale jak jsi dvakrát utek?
1: No tak jako před něčím, co nemusí.
0: Zapomeň, že Lenka potom půjde do hloubky. No.
2: Svěř se, Ali.
1: Já mám pocit, že jsem dneska u výslechu nebo co.
0: A důvod toho utěku, prosím tě?
1: No prostě to neklapalo.
0: Ona chtěla, se mažeš 50 a ty si
1: odjel. Přesně tak, ano, já jsem používal 20.
2: Ona byla dermatoložka.
1: Ona byla 50, ano, já 20. Ona byla na 50 a na 20.
0: Není dobrý, abych šel dál.
3: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Matchmatch, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
4: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
5: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
4: Hity, které milujete. Rádio
6: Čas. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Acema, jde to i bez banky.
12: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
13: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu.

0: Šternberg bude mít novou hasičskou zbrojnici. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. České stavebnictví prochází velkou krizí. Kapacity stavebních firm jsou plně vytížené a chybí nejen pracovníci, ale také materiál. Developeři proto varují, že tempo výstavby nejspíše nezrychlí a nemovitosti tak budou dál zdražovat.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná připravuje prodej stavebních pozemků v lokalitě nad Vagonkou. Jak nám řekl primátor města Jan Wolf, je zde připraveno celkem 14 stavebních parcel.
2: Ten systém je jednoduchý v tom duchu, že to nejsou pozemky pro developery, ale jsou to pozemky pro koncové uživatele, pro lidi, kteří by měli v Karviné postavit si domek a žít. Tak je ten systém nastaven a věřím tomu, že o to ten zájem bude a že budeme moct dále rozšiřovat další plochy a hledat další lidi, kteří budou v Karviné stavět rodinné domy.
0: Prodej pozemku bude probíhat formou elektronické licitace, ve které rozhodne nejvyšší nabídka. Šternberg bude mít novou hasičskou zbrojnici. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit pro město a dalších 24 spádových obcí. Nová zbrojnice za šternberským hřbitovem vyřeší dosavadní nedostatečné prostory a hasičům poskytne potřebné zázemí.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalová šance

0: Popova je šestá. Dnešní den bude převážně zatažený, přidá se také déšť, místy dokonce i bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Je pondělí, start týdne, a tak jsem rád, že naše téma bude bavit stejně dobře třeba jako víkend. My se dneska ptáme, jakým názvem filmu nebo písničky byste popsali svůj současný vztah, takže bude to třeba to Moje milá pomalu stárnem. A nebo to Highway to Hell. No a tak nebo tak, napište Facebook, WhatsApp, probereme při pondělku život trošku, víte co, s humorem. Ono se to ani jinak nedá. Od Aleše Škobala vydařený start týdne, ať baví muzika vůbec, ať se daří, a posílám hity, které milujete.

0: Co si budem, život je vlnovka, jednou dole, jednou nahoře a vztahy nevím a je, kdo by nezažil hádku, kdo by nezažil rozchod, ale i velkou lásku. Ono, jak jsem se dočetl, tak podle psychologů často popisujeme vztahy přes muziku, protože, no, písničky dokážou vyjádřit emoce rychleji než slova. Proto po rozchodu, pozor, stoupá poslech smutných songů o desítky procent. Ale jakým názvem filmu byste popsali svůj současný vztah? No, také jsem přemýšlel. Jsou chviličky, kdy řeknu, když nemůžeš, tak přidej. Zdá to, je samozřejmě to poslední. Ale víte co, teď rovnou ze života a vy a máme tady Boženku a Boženka píše 50krát a stále poprvé. Vysvětlím, první setkání, super. No a stále i po 7 letech je to stejné. Palec nahoru. Jitka píše u nás noc na Karlštejně. Tak tady určitě bylo také plno romantiky. Já bych to viděl ještě na nějakou hlasovku a Iveta je s námi. Na WhatsAppu hlasovkou. Ivetu, já přeju hezké dopoledne, jak je to u vás?
1: Tak vás zdravím, můj současný stav. No s tebou mě baví svět.
0: Yeah.
1: Mějte se hezky.
0: Tak to je krásné, Iveto, ať to vydrží i tady palec nahoru. Jakým názvem filmu nebo písničky byste popsali svůj aktuální vztah? Klidně dejte do toho humor, já předám muziku, kterou milujete, tedy hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen. Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
2: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
5: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
6: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
7: Rádio Čas.

0: No schválně, máte to podobně. Já když po víkendu stopnu na váhu, tak tím číslům trošku nerozumím. U mě skoro kilo. No ale kdo by nějaké to kilečko navíc neměl? Já to říkám také proto, že už od 13. května se můžete na televizi Relax každou středu, to bude od 16.55, těšit na sérii videopodcastu s předním českým odborníkem na léčbu obezity. Je to doktor Evžen Machytka. No a v rozhovorech se věnuje také nejnovějším metodám léčby a radí, jak zdravě hubnout. V pořadu i rozhovory s dalšími odborníky na léčbu nadváhy. Takže platí každou středu 16.55 na televizi Relax, reprízy potom vždy v sobotu ve 14 hodin. Tady spousta rad, jak vyzrát na kalorie, ať jsme šik do plavek. Za chvilečko pozvou na otevírání sezóny v lázních Teplice nad Bečvou, no a po předpovědi hity, které milujete. Tak jo, hezky vyladěné pondělí s časem.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám na obloze budou prohánět mraky. Většinou čekáme oblačno až zataženo, postupně také s deštěm nebo přehánkami, odpoledne a večer místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 13 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: jsem dneska vstal, tak u kávičky se vždycky dívám na počasí a hlavně dopředu na víkend, jak má být. A má být polojasno, teploty kolem 20 stupňů, takže pakže v cajku, si myslím, palec nahoru. A tak určitě budeme plánovat akce a různé aktivity a fajn bude i v Teplicích nad Bečvou, s rádiem Často bude rovnou. Za chviličku podrobně a ve čtvrtek 14. května, kdybyste měli čas, tak vás zveme do Havířova, do kulturního domu Petra Bezruče. Od 19 hodin tady proběhne vzpomínkové povídání s legendárním zpěvákem Karlem Gottem, o něm samozřejmě. No a to povídání bude rovnou od Felixe Slováčka. A další aktivity.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: A pokud ještě nemáte plány na víkend, tak rád pozvu na otevírání lázeňské sezony v Lázních Teplice nad Bečvou. Tady v sobotu tradičně celodenní program zaspívá Voxel na místě, řemeslné trhy, aktivity pro děti a také přehlídka veteránů. Prostě skvělá zábava pro celou rodinu. Tak a ještě tady mám jeden tip. Krnovský Kofola klub zve na koncert zpěvačky Raduzy. Koncert tento pátek od 20 hodin. Skvělé zážitky, dobře se bavte i s Rádiem Čas. Já posílám dál hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete.
5: Čas. Radio Čas.

0: něco, tak Allegro. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Kámen a zahrada.
2: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
1: Kámen a zahrada.
2: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
1: Kámen pomlčí.
3: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Yes.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jak byste názvem písničky nebo filmu popsali svůj aktuální vztah? Facebook, WhatsApp, pište. Za chvilečku ty příběhy ze života opět provařím v éteru. Od Aleše Šklubala vydařené pondělí s rádiem Časa, teď už nejnovější zprávy, Kristýnka Kubánková a bude 10 hodin.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
6: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
5: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
7: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě, a to hned na dvou místech, kde se bouralo, konkrétně na ulici 1. máje a také ulici 28. října. Tak tady dávejte pozor, my vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas.

0: zachovat loňské ceny. Loni do českých kempů vyrazilo přes 1,5 milionu lidí, což bylo zhruba o 1,5% více než o rok dříve. A vzhledem ke zdražování letenek je možné, že letos bude takových turistů ještě více.
1: Morava aktuálně.
0: Městská nemocnice Ostrava přichází s další novinkou. Tentokrát spustila robotickou operativu, která pomůže stovkám pacientům ročně. Více nám k tomu řekl ostravský radní Michal Mariánek.
2: Roboticky asistovaná chirurgie patří mezi nejmodernější metody minimálně invazivní operativy. Pacientům přináší zejména menší krevní ztráty, nižší pooperační bolestivost a rychlejší rekonvalescenci. Díky vysoké přesnosti nástrojů mohou chirurgové provádět šetrné zákroky i v anatomicky složitých oblastech.
0: Nový operační sál je multioborovým pracovištěm. Využívat ho budou týmy z urologie, oral chirurgie a gynekologie. Zlínský kraj investuje do života na venkově. Další peníze pomohou menším i středně velkým obcím zlepšit infrastrukturu, veřejná prostranství či zázemí pro každodenní život. Na 66 projektů přispěje hejtmanství letos více než 42 milionů korun.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalová šance liga pokračuje dalšími zápasy. Už zítra nás čekají další utkání ve skupině o udržení. Od 17:30 se na hřišti soupeře představí Baník Ostrava, který zavítá na Slovácko. Ve stejný čas se proti sobě postaví také Zlín s Teplicemi. Dnešní den bude oblačný až zatažený, přidáje se také déšť, místy dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože ooo.
5: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
4: Ne, ne, puf, puf a ten odehr.
5: A tím se kocháš?
4: Každý to má.
5: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, Rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
4: Puf, puf.

0: Rádio Čas, váš pondělní parťák, tak hotel Šeš Kluba na vydařený start týdne. Já za chviličku pozvu na zajímavou akci do Ostravy Poruby, tady se určitě budete bavit s celou rodinou. Mrknu na naše téma, jakou písničkou, tedy filmem také, samozřejmě byste vyjádřili svůj vztah, aktuální vztah. No a zopakuju i Raní víš, nevíš, zradíme malenkou. Muzika tak ta je jasná, hity, které milujete, ať jsou všude kolem vás. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas, hity, které milujete.

0: Láska, vztahy, ano, tak to je běh na dlouhou trať. Někdy doběhneme, někdy dojde dech. Každý z nás by určitě o tom mohl hodně povídat. Ale jakým názvem filmu anebo písničky byste popsali váš vztah? Bude to, já nevím, Sám doma, partner třeba odešel na ryby, nebo Rychle a zběsile? Tak to může být třeba, já nevím, Vášnivý vztah nebo Společná hypotéka, Titanic, tady je to jasné. A tak od vás a rovnou ze života, a je s námi Petra, a Petra píše Matrix. Karin, a teď jsem o tom mluvil, Sám doma, tak to můžou být ryby nebo něco horšího. Katka napsala Oheň, voda, vítr. Tak já mám takový pocit, že tuhle písničku zpívá Dalibor Janda. A já bych to ještě viděl na nějakou hlasovku, a je s námi Eva. Evi, já přeji hezké dopoledne.
1: U partnera bych to viděla na film Teorii tygra, u sebe na film Štěstí. Wow. A celkově dohromady náš vztah na želary a nebo terapie. Ahoj.
0: Já mám taky pocit, že někdy ty vztahy by potřebovaly terapii. Jo, myslel jsem taky na sebe, no jasně, ale kdo, že jo? Kdo je v úplně čistém vztahu, to vždycky je ta vlnovka. A tak si někdy říkám, že bavilo by nás to, kdyby to bylo všechno v cajku, kdyby to nebylo jednou nahoře, jednou dole. Možná ani ne. To je život. Takže jakým názvem písničky anebo filmu byste popsali váš vztah? Facebook, WhatsApp, rozepište se, já k tomu zahraju a hrajeme hity, které milujete.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
7: Letos na vás čeká z Brusu nové Skaláčkovo interaktivní hřiště a nové sladké občerstvení u Jelena. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Více na skalkaostrava.cz.
8: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
9: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Už zítra se v Ostravě Porubě na hlavní třídě chystá zajímavá akce, o co jde, víte za pár minut. Já vás teď ale pozvu na cestu časem s rádiem Čas. To znamená, jdeme zpátky o pár hodin, kdy se hrálo Víš, nevíš. Lenka, Radim a dneska také Kristýna rozdávali rozumy. Tak klidně se zapojte, tohle prostě baví.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: A protože jsem zlatý a ňuňaný, už zítra startují

0: Ž.
1: X.
0: Žofie.
2: Ano. V roce 1786 je založeno Královské císařské vlastenecké divadlo, které hrálo pouze české hry. Jak pak se mu říkalo, pod jakým označením ho z učebnic známe?
0: Bouda.
1: Wow.
2: Dobře, Kristýnko. Právě už směřovala přímo na Lenču, protože ona to studovala.
0: Ale nedostudovala.
1: Ale nedostudovala.
2: Můj, děcka, co to je dneska? Dneska, bože, girls.
1: Dneska to není víš, nevíš, dneska to je...
2: Bodni a padni.
1: Lenka tak. Na grilu.
2: Narozeniny dneska slaví i tato dáma.
1: Vanessa Paradis? Vanessa Paradis?
2: Nope, ale tak...
1: Iva Frolingová.
2: A nebo jo, přesně. A když ne Vanessa, tak tam dáme Ivu, přesně
1: to
2: tak.
1: To jsou jediné dvě, co zpívají francouzské a znám jména.
2: Holky, omládl jsem s vámi dneska ty poslední asi 4 minuty.
0: Tak... Děkujeme, bylo to milé.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes se nám na obloze budou prohánět mraky. Většinou čekáme oblačno až zataženo, postupně také s deštěm nebo přehánkami odpoledne a večer místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 13 stupňů Celsia.

0: od srdce.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: A já mám pro vás zajímavou pozvánku, protože už zítra v Ostravě Porubě na hlavní třídě u Kruháče zahájení sdílka Poruba s mobilním vysílacím studiem Rádia Čas. A také se tady setkáte s kolegou Honzou Gabelčíkem. Dále tady je zábavná zóna s promotýmem Rádia Čas. A pozor, těšte se na živé vysílání přímo z tohoto místa, z akce v čase mezi 14. a 17. hodinou. Jinak vás určitě budeme právě tímto živým vysíláním informovat o průběhu akce. Čekají vás tady rozhovory se zajímavými osobnostmi Poruby a vystavovateli sdílka, kteří nám poví, jak se vyrábějí jejich domácí dobroty, čem je originální jejich podnikání a také se naučíte různé sporty. Jinak součástí sdílka je také doprovodný program Podobě koncertů, výstav, workshopů. Tady se setkáte s kreativními lidmi našeho kraje a jejich tvorbou. Stavte se, protože tady bude fajn, tady vás to bude bavit a my se na vás moc budeme těšit. Teď ale zpátky muzika, to víte dobře z Rádia Čas, jsou to hity, které milujete.
1: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz.

0: Fanka Rádia Čas. Když posloucháš, oběd váš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026, Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které

0: Když řeknu obědovka, tak musím dodat, že za chviličko rozdám poukaz na odběr pizzy pro vaši firmu. Ano, na Rádiu Čas začíná ta mňamkouzní hodina. Takže dobrou chuť od Aleše Šklubala a teď už také Rádio Časa čerstvé zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Bude 11 hodin.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bajerova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Stavebnictví prochází velkou krizí. Třinecké náměstí Tomáše Garrigua Masaryka čeká proměna. Město Zlín dlouhodobě zlepšuje svá sportoviště. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. České stavebnictví prochází velkou krizí. Kapacity stavebních firm jsou plně vytížené a chybí nejen pracovníci, ale také materiál. Developeři proto varují, že tempo výstavby nejspíše nezrychlí a nemovitosti tak budou dál zdražovat.
5: Morava aktuálně.
4: Třinci začala revitalizace náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stavba za asi 30 milionů korun je jednou z největších i letošních investic města. Má místo oživit a připravit pro pořádání kulturních akcí. Hotovo má být do letošního podzimu. Město Zlín dlouhodobě zlepšuje svá sportoviště. Aktuálně zde startuje realizace moderního víceúčelového sportparku Bartoška. Více nám k tomu už řekl primátor města Jiří Korec.
6: Tento projekt obsahuje jak rozsáhlý skatepark, který vlastně bude splňovat veškeré současné normy a potřeby pro pořádání soutěží, tak dvě víceúčelová hřiště, zázemí pro toto sportoviště a navíc tomu ještě parkourové hřiště.
4: Nový areál bude mít i návaznost na centrální dětské hřiště na Vysoké Mezi.
5: Rádio Čas, sport.
4: Fotbalová šance Národní liga dál pokračuje. Už dnes nás čeká další zajímavý zápas, kdy se na domácím hřiště od 17 hodin představí Opava proti týmu Artis Brno. Zatímco brněnský tým je v aktuální tabulce na

0: Aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože ooo.
4: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
3: Ne, ne, puf, puf a ten odehr.
4: A tím se kocháš?
3: Každý to má.
4: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
3: Puf, puf.
2: Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Vyberte. Hity, které milujete.

Na rádiu Čas pomalečko startuje hodina, která voní, no, obědy, hodně chutná, po 11. a to dobře víte, z rádia Čas si zahrajeme obědovku. I dneska to bude poukaz pro vaši firmu na obědy a abych ty chuťové buňky umocnil, tak já mám pro vás, jeste s rozumem sebou Rigler, k tomu za chviličku, no a ke všemu i hudební chuťovky. Hrajeme hity, které milujete, na rádiu Čas s vámi Aleš Šklubál. Já přeju hezké dopoledne a pokud se pomalečku chystá na oběd, tak samozřejmě už dopředu tady z časáckého studia a čmakujeme. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Říkal jsem, že po 11. to bude víceméně o jídle a tak k obědovce, kterou si určitě za pár minut zahrajeme, i jeste s rozumem sebou Rigler. A dneska na téma protizánětlivá strava. Takže Evi, hezké dopoledne. Jak tahle strava funguje?
1: Protizánětlivá strava. Tak to je poměrně zajímavý koncept stravování, který má mnoha studiemi potvrzený vliv na naše zdraví. Samozřejmě pozitivní vliv. Principem tohoto stravování nejsou žádné bláznivé restrikce, odříkání a přísné zákazy, ale naopak je to strava založená na krásných, kvalitních a minimálně upravovaných potravinách. Hodně zásadní jsou v jídelníčku kvalitní tuky. Olivový olej, ořechy, tučné ryby, avokádo, spousta zeleniny, ovoce, zejména bobulovité, takže maliny, borůvky, jahody, ostružiny, ale pozor, taky třeba kakao a hořká čokoláda. Co je ale zásadní, tak to je vysazení jednoduchých cukrů, sušenek, dortíků, tyčinek, vysazení taky smaženého jídla a slazených nápojů. A když protizánětlivou stravu vyzkoušíte, tak se můžete těšit na větší množství energie, na zlepšení kvality pokožky, zlepšení trávení i mnoha chronických nemocí. No a taky se můžete těšit z lepší a stabilnější psychiky a dobré nálady. A to za vyzkoušení rozhodně stojí.
0: No tak to určitě. A zítra sebou Rigler na téma protizánětlivá strava po 11. hodině na rádiu Čas více. Za chvilečku povím, co vás čeká v nabídce akcí, které pro vás chystáme s rádiem Čas. No a samozřejmě, že i dál budou bavit hity, které milujete, tak zůstaňte s námi a klidně volume do prema.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
6: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Víte, které milujete, to je Rádio Čas. Já u muziky ještě chviličku zůstanu i s pozvánkou. Ve čtvrtek 14. května vás zveme do Havířova, do kulturního domu Petra Bezruče, kde od 19 hodin proběhne vzpomínkové povídání o legendárním zpěvákovi Karlu Gottovi, doprovázené živou hudbou Felixe Slováčka. Tak a ještě tip na akci pro celou rodinu.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: A pokud ještě nemáte plány na víkend, tak rád pozvu na otevírání lázeňské sezóny v Lázních Teplice nad Bečvou. Tady v sobotu tradičně celodenní program zaspívá Voxel na místě, řemeslné trhy, aktivity pro děti a také přehlídka veteránů. Prostě skvělá zábava pro celou rodinu. Tak a ještě tady mám jeden tip. Krnovský Kofola klub zve na koncert zpěvačky Raduzy. Koncert tento pátek od 20 hodin. Skvělé zážitky, dobře se bavte i s Rádiem Čas. Já posílám dál hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám na obloze budou prohánět mraky. Většinou čekáme oblačno až zataženo, postupně také s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 13 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na stračky.
0: Rádio Čas. Hity, které...

0: Dnes tedy vonavá pizza, dal bych si, miluju margaritu. Dobře, Elši, tak chutě na úzdě, já jdu volat a telefon, ano, tady vidím, že na telefonu na druhé straně by měl být Adam. Tak já věřím, že i při pondělku to dobře dopadne, tenhle ten vonavý příběh. Takže už jdu vytáčet telefonní číslo 7, 5, 6, 2 a... Vyzkouším. Ale jo. Takže vyšlo to, to je dobře.
1: Ano.
0: Rádio Čas, Aleš už klubal obědovka. Adam na druhé straně.
1: Jo, ano, Adam Mitaš.
0: Adam, já vás zdravím. Já mám takové ty pondělky trošku, no, že to nikdy nedopadne dobře. Že ty telefony se nezvedají, protože vím, pondělí, ano, hektická, že je to od rána v jednom kole a tak dál, ale vy jste to vzal a to je dobře. Neseme obědovku. Adam, jste tam.
1: Počkej, že půl na bok, no. Ano, můžete?
0: No, vidím, že to je hektické, že jsem se nemýlil. Takže Adame, jsme Rádio Čas, máme pro vás obědovku, pro vás a pro vaše kolegy, to znamená, neseme vonavou pizzu. Už jste po obědě?
1: Ještě ne?
0: Ještě ne. Dobře, já budu chtít pro vás důkaz, že posloucháte, ladíte Rádio Čas.
1: Jo, poslouchám.
0: Posloucháte, výborně. Tak a můžete něco třeba říct Rádio Čas, co jste slyšel, třeba dneska nebo?
1: Teďka jsem neslyšel, protože my jsme na přestávce.
0: Vy jste na přestávce a Rádio Čas tam u vás hraje, na plné pecky, věřím, že jo?
1: Jo.
0: Dobře, takže to je ten důkaz, že ladíte Rádio Čas, takže Adame, já vás potěším i vaše kolegy, neseme nebo respektive posílám už za chviličku na váš mail poukaz s odběrem na pizzu. Máte rád pizzu?
1: Jo, mám.
0: Máte. Tak se rozdělte s kolegy, já děkuju za telefon a ještě nezavěšujte. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Love in my car. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen. Kámen a zahrada.
5: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
4: Kámen a zahrada.
5: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
4: Kámen Zahrada.cz.
6: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam, kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
7: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
8: Když někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle, já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
9: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
10: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Rádio Čas Aleš a teď už také Majky, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Já jsem se teď do tebe koukal, jak vypadáš po prodlouženém víkendu, já jsem byl dneska ráno, tak já tomu říkám rozmazaný trošku, no, ještě ráno u kafe.
1: No, já jsem to měl hodně náročný prodloužený víkend.
0: Jo, takže jsme na tom úplně podobně.
1: I práce, i zábava, tak jsem to nějak skloubil, ale dneska jsem to dospal teda, to se musí nechat. Včera jsem šel v 8 hodin, spal jsem dneska do 8, takže jako 12 jsem si skoro dal.
0: Tak proto. ale ty 3 dny vždycky dokážu zatočit, že s tou energií, že člověk si zvykne a tělo je potvora, že? A budu odpočívat a pak se to nedá v pondělí rozjet. Hele, dneska téma, jak by si charakterizoval filmem, názvem filmu anebo písničkou svůj vztah.
1: Ty jsi mi to teďka řekl, to téma, a já jsem nad tím teda moc nepřemýšlel, jo, ale co mě tady v rychlosti napadá, tak já bych řekl něco jako 50krát a stále poprvé.
0: Fakt, jo?
1: No. To je asi moje aktuální situace. Nevím, jestli se to rozebírat více do detailů.
0: Už tam padlo i sám doma.
1: Jo, no tak to taky, to taky může být.
0: To jsme si taky prožili, ano. No, já nevím, co tam ještě bylo. Highway to Hell, AC/DC.
1: No, a jak je to u tebe? To mě zajímá.
0: No, já jsem říkal, že není to to maluju, ale že to je od Jirky Kona, znáš to písničko? Jednou je hůř, jednou je líp.
1: Jo, tak no.
0: Takže jo, jednou nahoře, jednou dole, prostě to je vztah, kdo to bude tvrdit jinak, tak tomu nebudu věřit.
1: Rozumím, chápu, a myslím si, že tak je to i v celém životě.
0: Že jo, ano. A to by nás ani nebavilo, kdyby to bylo furt, no, že nahoře.
1: Rozumím, ano, souhlasím.
0: Tak za chviličku, Majky, já přeju dobrou chuť k obědům a užijte si odpolední vysílání.
2: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgsku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgsku chvíle s rodinou. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ.

0: zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
1: Kámen a zahrada.
0: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
1: Kámen-zahrada.cz.
2: V Ostravě se můžeme zdržet na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města před Jirskou osadou. Tady se tvoří kolony a nehoda nás potrápí na jižní Moravě. Na trase Pohořelice Mikulov u Pasohlávek tady bouralo nákladní auto s osobním.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Česko zasáhnou silné bouřky. Ostrava chystá modernizaci hřbitovů. Češi Adam a Horák vyhráli světový pohár v Kolové. Dobré pondělní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka se ženou silné bouřky. Podle televize LTV Plus se mají přihnat ještě dnes odpoledne. Bouřky s přívalovými dešti doprovodí silný vítr. Hrozit mají až do půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku budou nejsilnější na jihu a na východě.
3: Morava aktuálně.
2: Ostravu čeká proměna hřbitovů. Město na to dá 41 milionů korun. Jenom 6 milionů půjde na úpravu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Úpravami dále projdou hřbitovy mimo jiné ve Vítkovicích, Svinově nebo v Krásném Poli. Valašské Meziříčí pokračuje v proměně svých sportovišť. Rozsáhlou modernizaci teď čeká fotbalový areál TJ Sokol Podlesí. Na co všechno se můžou sportovci a návštěvníci těšit, to nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
4: Dojde zde k výstavbě zcela nových šaten, včetně nezbytného zázemí. V plánu je také nové oplocení areálu, úprava zpevněných ploch či případné vybudování nové tribuny na východní straně fotbalového hřiště.
2: Projektové práce mají být hotovy v průběhu roku 2027.
3: Rádio Čas.
2: Radek Adam a Tomáš Horák vyhráli v Maďarsku turnaj světového poháru v Kolové. To se podle webu Česká Kolová.cz českým cyklistům povedlo naposledy před 12 roky, kdy v Rakousku triumfovali Petr Skoták s Pavlem Šmídem. Ještě dneska podle meteorologů hrozí silné bouřky a taky zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku zatažený až oblačný s deštěm, místy s přeháníkami. No a nejvyšší teploty se během úterý mají pohybovat v rozmezí od 10 do 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 12. hodině pokračuje pondělí, teď už odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
5: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože ooo.
7: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
6: Ne, puf, puf a ten odehr.
7: A tím se kocháš?
6: Každý to má.
7: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, Rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
6: Puf, puf.

Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas, no a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem, samozřejmě se skvělou muzikou, posílám vám za chviličku další hity, které milujete. A my se podíváme na jedno důležité téma, a to téma dovolených, protože sezóna dovolených se pomalu ale jistě blíží, někde už i možná nastala. A odborníci zkoumali, jak často bychom na dovolené měli vyrazit, abychom necítili stres a cítili se více v pohodě. Tak skválně můžete tipnout za chviličku a prozradím, jak to vnímají odborníci. Teď už ale muzika.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas. Ano, a my se podíváme na dovolené, protože já mám rád takové studie a zjišťování určitých věcí a zjišťoval jsem, jak často bychom měli vyrazit na dovolenou, abychom se cítili dobře, snižovali stres, předcházeli vyhoření. No a odborníci upozorňují, že abychom mohli být právě v pohodě, tak bychom měli vyrazit na dovolenou alespoň jednou za 2 měsíce. Ono si možná říkáte, že to není úplně taková sranda, protože přece jenom není to nejlevnější záležitost, popřípadě když máme ještě rodinu a podobně. Každopádně nemusí to být luxusní dovolená, jde o to vyrazit někam pryč z klasického prostředí, kde trávíme čas. A i krátký čas mimo práci zlepšuje dle odborníků soustředění, kreativitu i celkovou pohodu. Tak na to myslete a až budete mít zase chvilku prostoru, tak vyražte někam na dovolenou, třeba tady po Česku.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800.
3: Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Připondělková měla Rádio Čas a pojďme se podívat na dnešní téma, které řešíme. Ptáme se, jakým názvem filmu byste popsali svůj aktuální vztah. A já se docela bavím, když si čtu vaše komentáře na Facebooku a na WhatsAppu, tak pojďme se podívat, co píšete. Hanka napsala, zatím spolu, zatím živí, dobře. Karin, sama doma, to se tady taky objevuje docela často. Peťa napsala Matrixe, to úplně nevím, jakým způsobem si to přiřadit do vztahu, ale dobrý, dejme tomu. Tak napište vy ostatní, WhatsApp, Rádio Čas. Klidně nahrajte hlasovku 77 66 12 800, budeme se tomu ještě věnovat, teď se ale pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám na obloze budou prohánět mraky. Většinou čekáme oblačno až zataženo, postupně také s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne a večer místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Na horách pak naměříme kolem 13 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas a já tady mám ještě pozvánku na akci, kterou si rozhodně nesmíte ujít, protože už 21. listopadu připravujeme mega koncert Rádia Čas. A myslím si, že tenhle hit není ani třeba představovat, jedná se o skupinu Europe a právě tento rok mají evropské turné ke 40. výročí.

0: 1. listopadu zaznamenané, tak doporučuju co nejdříve, už jenom 208 dní zbývá do megakoncertu. No a v tuto chvíli předprodej na našem webu cazradio.cz.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Nidek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Krabice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Nehoda se aktuálně řeší v Kroměříži na ulici 1. máje. Tady se srazila dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky v Kyjově na Hodonínsku na třídě Komenského. S problémy musíme počítat i v Holešově na ulici Přerovské. I tady bourala dvě auta. A velké problémy jsou taky v Olomouci na výjezdu na Mohelnici, na křižovatce ulic Hodolanská a Lipenská. I tady se srazila dvě osobní auta. A komplikace jsou taky na hlavním tahu Pohořelice Mikulov u Pasohlávek. Tady se srazilo nákladní auto s osobním.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: O elektromobily je čím dál větší zájem. V Ostravě vyrostlo rekordní pódium. Fotbalisty Opavy čeká od 5 utkání s brněnským Artisem. Dobré pondělní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Může za to i zdražování pohonných hmot a přibývá i řidičů, kteří můžou k dobití auta použít elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny.
1: Morava aktuál.
0: V Ostravě postavili rekordní pódium. Vyrostlo v trojhalí Karolina a je větší než 600 metrů čtverečních. Určeno je pro bezmála 600 hudebníků, kteří na něm odehrají symfonii tisíců Gustava Mahlera. Koncerty jsou plánované na 17. a 18. května. Jihomoravský kraj pomůže venkovským prodejnám. Na jejich provoz letos navyšuje dotace. Na bezmála 70 prodejen dá více než 4 miliony 700 tisíc korun, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Venkovské prodejny naši pomoc potřebují. Nejsou jen místem pro nákup mléka. Často odebírají zboží od místních farmářů, dávají lidem práci přímo v obci a hlavně brání izolaci seniorů, pro které může být cesta do supermarketu. Tyto prodejny jsou klíčové pro setkávání politiku i sousedovi Nové Ploty.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty druholigové Opavy čeká další domácí zápas. Už dneska se v rámci šance Národní ligy utkají s týmem Artis Brno. Dnešní zápas proběhne od 17 hodin v Simply aréně v Opavě. A zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku zatažený, místy oblačný. Bude pršet, sem tam nás čekají přeháníky. No a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v úterý pohybovat jenom v rozmezí od 10 do 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože o.
4: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
3: Ne, puf, puf a ten odehr.
4: A tím se kocháš?
3: Každý to má.
4: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, Rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
3: Puf, puf.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a samozřejmě také s hity, které milujete. Ty už budu posílat za malou chviličku, dám také tipy, kam vyrazit za sportem a mrkneme se, jak probíhalo Víš, nevíš v dnešním ranním programu.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pojďme se na chvilku podívat do světa sportu, protože už v pátek startuje mistrovství světa v ledním hokeji. Obrovská sportovní událost, myslím si, že pro nás Čechy rozhodně. No a hned v pátek 15. května nastoupíme ve 20 hodin 15 minut s Dánskem a v sobotu a následně opět ve 20:15 se Slovinskem. No a pozvánku tady mám také na sobotu na fotbal. A to další utkání šance ligy oproti sobě nastoupí v 17 hodin v Ostravě Baník Ostrava a Zlín. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sport. Zážitky.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
6: Přijďte si užít den plný zábavy i dobrodružství s vašimi dětmi. Čeká na vás báječný Luna Park, skákací hrady, svět gigantických dinosaurů, minizo, naučná stezka i vodní svět. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu.
7: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
8: Yes. Radio.

0: 11. květnový den, posloucháte Rádio Čas, dneska slaví svátek Svatava, tak pokud máte ve svém okolí toto za mě docela nezvyklé jméno, tak ještě spousta času poblahopřát. Za malou chviličku další hity, které milujete, podíváme se také na počasí, ale ještě předtím pozvánka na obědovku, protože s naším rádiem můžete obědvat úplně zdarma. Stačí nás jen poslouchat, zaregistrovat se na našem webu casradio.cz. No a pokud vám mezi 11. až 12. hodinou k vám do práce zavolá kolega Aleš Klubal a prokážete, že naše rádio posloucháte, no, tak máte oběd nejenom pro vás, ale pro vaše kolegy zdarma. Dneska se to podařilo, já věřím, že nadělovat budeme po celý týden. Teď se pojďme podívat na to počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky v úterý čekáme oblohu plnou mraků a výrazně se nám ochladí. Většinou bude zataženo, ojediněle oblačno, přes den také s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni. Na horách pak naměříme kolem 4 stupňů Celsia. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: vypadalo dnešní Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: A protože jsem zlatý a ňuňaný, už zítra startují vládu tři ledoví muži a hned na to podle pranostik jejich kuchařka. O jaká jména jde?
3: Pankrát, Servác, Bonifác.
2: A
4: ta kuchařka,
2: jejich
4: že?
2: Jejich kuchařka. Mm-hmm.
4: Tak to nevím.
3: Magdalena Dobromila Retigová.
2: Poslední jméno abecedy, teda písmeno abecedy.
3: Zot. Zet.
2: Poslední úplně.
4: Ž.
3: X.
4: Žofie.
2: Ano. V roce 1786 je založeno Královské císařské vlastenecké divadlo, které hrálo pouze české hry. Jak pak se mu říkalo, pod jakým označením ho z učebnic známe?
4: Bouda.
3: Wow.
2: Dobře, Kristýnko. Právě už směřovala přímo na Lenču, protože ona to studovala.
4: Ale nedostudovala.
3: Ale nedostudovala.
2: Můj, děcka, co to je dneska? Dneska, bože, girls.
3: Dneska to není Víš, nevíš, dneska to je...
2: Bodni a padni.
3: Lenka na grilu.
2: Narozeniny dneska slaví i tato dáma.
3: Vanessa Paradis? Vanessa Paradis?
2: Nope, ale tak...
3: Iva Frolingová.
2: A nebo jo, přesně. A když ne Vanessa, tak tam dáme Ivu, přesně
3: to
2: tak.
3: To jsou jediné dvě, co zpívají francouzské a znám jména.
2: Holky, omládl jsem s vámi dneska ty poslední asi 4 minuty.
4: Tak... Děkujeme, bylo to milé.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio.

0: 14. hodina pondělní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem a za malou chviličku i s našima zprávařem a redaktorem Honzou Gavelčíkem. Zamíříme na cesty, čekají nás také zprávy a v těch si povíme, že Česko opět trápí sucho.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
6: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
5: Pepo, tam musíme být a vezmeme i rodiče.
1: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
7: Kámen a zahrada.
8: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
7: Kámen a zahrada.
8: Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těšíme se na vás.
7: Kámen.zahrada.cz.
9: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě Porubě na Opavské ulici ve směru na Opavu. Před křižovatkou na vozovně bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Kroměříži na ulici 1. máje. Dvě auta pak bourala taky v Holešově na ulici Přerovské. A s komplikacemi musíme počítat i na hlavním tahu Pohořelice Mikulov. Tady u Pasohlávek se srazilo nákladní auto s osobním.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Česko opět trápí sucho. Tramvajové zastávky v Ostravě procházejí modernizací. Fotbalisty Slovácka čeká zítra utkání s ostravským Baníkem. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko trápí sucho. Letošní zima byla srážkově chudá a na horách leželo výrazně méně sněhu než obvykle. Sobota 2. května byla posledním dnem se souvislou sněhovou pokrývkou na území Česka. A to je podle odborníků mimořádně brzy.
1: Morava aktuálně.
9: Ostravské tramvajové zastávky procházejí postupnou modernizací. Mají tak nové přístřešky, zábradlí a vybavení, jako třeba lavičky anebo odpadkové koše. Více nám k tomu už doplnila mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová.
10: Chceme, aby se cestující na našich zastávkách cítili dobře. Cílem modernizací je jednotný vzhled podle unikátního městského standardu, který již cestující dobře znají. Kromě tohoto projektu na modernizaci 13 zastávek jsme v posledních měsících pokračovali i v postupném rekonstruování nástupišť pro zvýšení bezpečnosti a komfortu.
9: Nová nástupiště s bezbariérovým nástupem do tramvají jsou například na zastávkách Fakultní nemocnice, Končičky kostel a nejnověji i Provaznická. Obec Hlubočky Mariánské údolí u Olomouce se dočká nového přírodního koupaliště. Stavba tu pokračuje už třetím rokem. Letos má skončit výstavba bazénové vany. První návštěvníci by se tu mohli osvěžit příští rok v létě.
1: Rádio Čas, sport.
9: Fotbalisty Slovácka čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s ostravským Baníkem. Zítřejší zápas proběhne od 17:30 odpoledne na městském stadioně Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. A zítřek bude zamračený s deštěm a teplotami do 13 stupňů. Tolik zprávy, po 14. pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
11: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot,
4: Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. enerspot.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože ooo.
12: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
11: Ne, ne, puf, puf a ten odehr.
12: A tím se kochá?
11: Každý to má.
12: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, Rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
11: Puf, puf.

0: Společnost Připondělková měla rádio čas a pojďme se ještě podívat na dnešní téma. My se ptáme, jakým způsobem nebo jakým názvem filmu byste popsali váš vztah. A přišla mi tady taková krásná hlasovka na WhatsApp rádia čas. Pojďme si ji pustit.
1: Zdravím všech posluchačů rádia čas. Názvom filmu Můj vztah, Láska nebeská. Ako momentálně jsme v štádiu, že já budem dědo a moja priateľka bude babka a všetko prebieha tak, jak má. Máme sa rádi, sme si vzájomne oporou a toto je pre mňa to najdôležitejšie, preto láska nebeská. Krásný deň všetkým praje Marek.
0: Marku, moc krát děkuju za krásnou hlasovku. No a o tom to je. Láska nebeská. To jsem tady snad ještě nečetl. Tak dejte vědět vy ostatní, Facebook nebo WhatsApp rádia čas. Já za chviličku nabídnu tipy, kam můžete v tomto týdnu vyrazit. Teď už ale posílám hity, které milujete.

0: Už zítra můžete vyrazit do Ostravy Poruby na sdílko Poruba 2026. Jedná se o netradiční pop-up expozici lokálního designu, tvorby a workshopu v originálním prostoru kruhového objezdu, jak jsem říkal, v Ostravě Porubě na hlavní třídě. Celá akce startuje zítra a potrvá až do 26. května. Podrobnosti najdete na sdílko.cz. A pozvánku tady mám také na víkend na Freud Fest 2026. Je to třídenní multižánrový festival s koncerty s bohatým doprovodným programem v městském parku v Příboře. Když se dívám na program, tak tady bude třeba koncert Gala Brothers, bude tady Mackie Messer, Klasmer Band, bude tady také Janáčková Filharmonie, Ostrava, promítání filmu Outsider a mnoho, mnoho dalšího. Takže Freud Fest také určitě skvělá volba. Ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění, 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
6: Zveme vás do Poruby na sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na sdílko.cz.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon.
8: To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a za chviličku také za Včou Riddler, protože tak jako každé úterý i zítra po 11. hodině v našem éteru odstartuje pořád Jeste s rozumem, kde se vždy dozvíme spousta zajímavých věcí, nejenom o stravování. Tak pojďme se podívat, o čem se budeme bavit zítra.
1: Protizánětlivá strava. Tak to je poměrně zajímavý koncept stravování, který má mnoha studiemi potvrzený vliv na naše zdraví. Samozřejmě pozitivní vliv. Principem tohoto stravování nejsou žádné bláznivé restrikce, odříkání a přísné zákazy, ale naopak je to strava založená na krásných, kvalitních a minimálně upravovaných potravinách. Hodně zásadní jsou v jídelníčku kvalitní tuky. Olivový olej, ořechy, tučné ryby, avokádo, spousta zeleniny, ovoce, zejména bobulovité, takže maliny, borůvky, jahody, ostružiny, ale pozor, taky třeba kakao a hořká čokoláda. Co je ale zásadní, tak to je vysazení jednoduchých cukrů, sušenek, dortíků, tyčinek, vysazení taky smaženého jídla a slazených nápojů. A když protizánětlivou stravu vyzkoušíte, tak se můžete těšit na větší množství energie, na zlepšení kvality pokožky, zlepšení trávení i mnoha chronických nemocí. No a taky se můžete těšit z lepší a stabilnější psychiky a dobré nálady. A to za vyzkoušení rozhodně stojí.
0: Malá ukázka od Evči Riggler, no a celý pořad, jak jsem říkal, už je zítra v úterý po 11. v éteru Rádia Čas. Teď počasí.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky v úterý čekáme oblohu plnou mraku a výrazně se nám ochladí. Většinou bude zataženo, ojediněle oblačno, přes den také s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni. Na horách pak naměříme kolem 4 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete.

0: třeba chuť.
1: Vaším parťákem zůstává Rádio Čas a jako každé pondělí dnes po 18. hodině odstartuje Music Box a my se podíváme na 12 nejhranějších skladeb v českých rádiích za uplynulý měsíc. Tak si to rozhodně nenechte ujít, jako každé pondělí dnes po 18. hodině. Po 15. se na vás těší Terka Puferka, my pro vás ještě připravujeme nejčerstvější informace z dopravy a také zprávy.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí

koncert je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku.

0: Dohrává PHA a Véteru Rádia Čas už dokází ke střídání. Právě v tuto chvíli přišla Terka Puferka. Krásné odpoledne, ahoj.
1: No čauky, já tě zdravím i všechny posluchače.
0: Prodloužený víkend je za námi, tak jak jsi ho prožila?
1: Já jsem ho prožila velmi intenzivně, protože jsme měli dvě narozeninové oslavy a jednu moji chlapečci slavili 2 roky. A den předtím jsme měli oslavu, kdy slavila narozeniny moje mamka, babička a k tomu ještě strejda, takže bylo to velkolepé a vlastně i pes a kočka slavili.
0: Já mám pocit, že vy slavíte neustále.
1: Ano, já taky.
0: A je třeba slavit a bavit se. Zůstaňte s námi, já už tuto chvíli předávám slovo Honzovi, čekají nás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si řekneme, že současné počasí trápí alergiky.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
2: Problémy jsou právě teď v Ostravě Porubě na Opavské ulici před křižovatkou s ulicí Sokolovskou na příjezdu od Svinova. Tady bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Holešově v ulici Přerovské. Opatrní musíme být stále taky v Pasohlávkách. Na hlavním tahu Pohořelice Mikulov tady bouralo nákladní auto s osobním.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Současné počasí trápí alergiky. Obyvatelé Znojma se dočkají nové knihovny. Fotbalisté Zlína zítra přivítají Teplice. Dobré pondělní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Suché a teplé počasí trápí alergiky, podporuje totiž rychlejší zrání a uvolňování pilu z dřevin i trav a zhoršuje proto jejich příznaky. A podle televize LTV Plus je situace o to horší ve větrných dnech, kdy se pilová zrna vzduchem rychle šíří.
3: Morava aktuálně.
2: Karviná připravuje prodej stavebních pozemků v lokalitě nad Vagonkou. Jak nám prozradil primátor města Jan Wolf, je tu připraveno celkem 14 stavebních parcel.
4: Ten systém je jednoduchý v tom duchu, že to nejsou pozemky pro developery, ale jsou to pozemky pro koncové uživatele, pro lidi, kteří by měli v Karviné postavit si domek a žít. Tak je ten systém nastaven a věřím tomu, že o to ten zájem bude a že budeme moct dále rozšiřovat další plochy a hledat další lidi, kteří budou v Karviné stavět rodinné domy.
2: Prodej pozemků bude probíhat formou elektronické licitace, ve které rozhoduje nejvyšší nabídka. Znojmo čeká proměna. Z bývalé pošty na Horním náměstí vznikne městská knihovna. Město se chystá 19. května představit veřejnosti architektonickou studii. Knihovna by měla plnit i roli kulturního a komunitního centra.
3: Rádio Čas, sport.
2: Fotbalisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s Teplicemi. Zítřejší zápas proběhne od 17:30 odpoledne na zlínském stadionu Letná. A zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku zatažený až oblačný. Místy s deštěm, ojediněle taky s občasnými přeháníkami. Nejvyšší teploty se mají v úterý pohybovat v rozmezí od 10 do 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Terkou Puferkou.
5: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože ooo.
7: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
6: Ne, ne, puf, puf a ten odehr.
7: A tím se kocháš?
6: Každý to má.
7: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, Rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
6: Puf, puf.
3: Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio

0: Posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a všechny vás ještě jednou vítám u dnešního pondělního odpoledního vysílání. Doufám, že do nového týdne jste vkročili pravou nohou a že jste si prodloužený víkend pořádně užili, odpočinuli jste si, protože to je samozřejmě potřeba. Mimochodem, tento rok to vyšlo krásně, že vlastně byly dva prodloužené víkendy jenom v rámci května, to nemáme každý rok, takže ideální stav. Navíc krásně v neděli jsme oslavili i ten pověstný den matek, tak já věřím, že žádné děťátko nezapomnělo popřát mamince a že vy jste si mamky dopřáli taky trošku toho klidu a aspoň pomyslně jste oslavili to, co všechno pro svoje malé miláčky každý den děláte. Já už tady teď pro vás mám skvělou muziku, například od Madony, i na tu si v dnešním vysílání posvítíme, ale bude toho spousta, takže určitě zůstaňte s námi na vlnách Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no a to, co se teďko mlyne všemi kiny, je zaprvé teda dokument Michael, o tom žádná, ale mimo to je tam samozřejmě ikonická dvojka filmu Ďábel nosí Pradu. Já jsem se teďkom dívala, že úspěchy jsou velké. Je pravda, že ten Michael jim do toho trošku hodil vidle, protože se předpokládalo, že to bude jeden z nejsledovanějších filmů, ale tím, že Michael má ještě absolutně jinačí úspěch a je to fenomenální, tak je samozřejmě předstihl. Na druhou stranu i tak je návštěvnost úžasná, kritiky hovoří celkem pozitivně a já jsem se dívala, že Meryl Streep je opravdu jako člověk se srdcem na pravém místě, protože ona si vyjednávala nějaké peníze za to, že se teda navrátí do toho filmu a rozhodla se, že ve chvíli, kdy jí teda dali opravdu hodně odpovídající honorář, tak si přeje, aby stejnou částku dostali i dvě další hlavní herečky, které tam jsou s ní, což znamená, že myslela na to, aby i oni byly náležitě ohodnocené. Mně se to velice líbí, takový přístup, takže Anne Hathaway a stejně tak i představitelka Variety bude mít úplně stejnou částku, tedy 12,5 milionu dolarů.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Ska, ska, ska, ska, ska, ska!
1: Letos na vás čeká z Brusu nové Skaláčkovo interaktivní hřiště a nové sladké občerstvení u Jelena. Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Více na skalkaostrava.cz.
8: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a je pravda, že jak už říkal David Dale, zachovat si víru, to je opravdu velmi důležité. Ale víte co, existují určité jistoty, přes které prostě nejede vlak. A mezi ně patří například i to, že pokaždé v listopadu propukne v Ostrava aréně jedna úžasná, obrovská tradiční akce. No a to je samozřejmě mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. No a letos tomu bude nejnáč. Konkrétně všechno bude probíhat 21.11. No a jako vždy pro vás máme opravdu nabitý program skvělými umělci. Například David Koller, Olympic, Lenny společně s Marpem a pozor, tramtrada, velké finále bude úžasná Europe, kteří tady přijedou v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. Já věřím tomu, že arena bude opravdu burácet a že si to všichni neskutečně užijeme. Samozřejmě vždycky tam pro vás máme i nějaká překvapení, nějaké věci navíc, takže zapište si datum do svých diářů a určitě si rezervujte lístky.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky v úterý čekáme oblohu plnou mraků a výrazně se nám ochladí. Většinou bude zataženo, ojediněle oblačno, přes den také s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni. Na horách pak naměříme kolem 4 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ladíte Radio Čas a milí posluchači, věřili byste, že už je to 16 let, co vyšla tahle pecka Evy Farné. Tenkrát 14-letá malá a mega talentovaná holčička. No a v dnešních dobách už opravdu zlatá slavice, nejenom symbolicky i oceněná, ale opravdu to, ten hlas, to zlato v hrdle, to tam zůstává. Ale musím říct, že styl písní se výrazně proměňoval v rámci let. Zpívala, ať už to bylo o vztahu ke svému tělu nebo o různých zajímavých myšlenkách. Nicméně teď má jednu novinku. Zhruba 7 hodin zpátky vyšla nová písnička, která se opět snaží poukazovat na nějaké téma, které aktuálně běží v rámci společnosti. Jmenuje se Perpetuum mobile a je to prostě takové zamyšlení nad tím, že je skvělé, když je člověk sice úspěšný, ale když už vám z toho začne pomaličku, ale jistě mizet úsměv na rtech, když už máte pocit, že opravdu se absolutně ženete a jste pořád trošku jako ten křeček v kolečku, tak to nemusí být vždy příjemné. Pokud vás tohle téma zajímá, nebo celkově pokud patříte mezi fanoušky Evy Farné, určitě si písničku pusťte, Perpetuum mobile, jak říkám, čerstvá novinka. No a my už naopak míříme za písněmi, které jsou prověřené časem dlouhodobě, za malou chvíli Patrick Swayze nebo Michael Jackson.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Kámen a zahrada.
6: Udělejte si letos zahradu takovou, o jaké jste vždy snili. Procházejte se po nášlapných kamenech, obklopte se okrasnou zelení, relaxujte při vůni bylinek. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vaší zahrady a interiéru najdete
5: Kámen a zahrada.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pondělním odpoledni. No a pokud máte chviličku, mrkněte na náš Facebook Rádia Čas, protože dneska máme výborné téma. Jakým názvem filmu byste popsali váš vztah? A musím říct, že zatím jste se teda jednoznačně jako vyřádili v komentářích. Máme tady například Pavlu, která píše pan a paní Smithovi, Martina zase taková normální rodinka, Kateřina oheň, voda, vítr, ví. V neposlední řadě zabředli jsme i třeba do pořadu a nikoli filmu, protože Karin píše sama doma, i tak může být. Takže mrkněte, pročtěte si komentáře, sami nám napište, jak je to u vás. V tuto chvíli už ale předávám slovo Honzu Gavelčíkovi, protože ten pro nás má čerstvé zprávy ze silnic a také informace ze světa i z domova.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane.

0: a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: S komplikacemi stále musíme počítat v Ostravě Porubě na Opavské ulici. Na cestě od Svinova směrem k vozovně. Před křižovatkou s ulicí Sokolovskou bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Holešově na ulici Přerovské. A opatrní musíme být i ve Valašském Meziříčí. Na výjezdu na Vsetín stojí odstavené osobní auto.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Česko zasáhnou silné bouřky. Sportoviště ve Valašském Meziříčí čeká proměna. Fotbalisty Opavy čeká od pěti utkání s brněnským Artisem. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Do Česka se ženou silné bouřky. Podle televize LTV Plus se mají přihnat ještě dnes odpoledne. Bouřky s přívalovými dešti doprovodí silný vítr. Hrozit mají až do půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku budou nejsilnější na jihu a na východě.
7: Morava aktuálně.
6: V Ostravě se příští rok už po čtvrté uskuteční mistrovství světa v parahokeji. Ostravar Arena bude hostit turnaj od 1. do 8. května. Na šampionátu se představí osmička týmů z paralympijských her v Miláně. Valašské Meziříčí pokračuje v proměně svých sportovišť. Rozsáhlou modernizaci teď čeká fotbalový areál TJ Sokol Podlesí. Na co všechno se tu můžou sportovci a návštěvníci těšit, nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
8: Dojde zde k výstavbě zcela nových šaten, včetně nezbytného zázemí. V plánu je také nové oplocení areálu, úprava zpevněných ploch či případné vybudování nové tribuny na východní straně fotbalového hřiště.
6: Projektové práce mají být hotové v průběhu příštího roku.
7: Rádio Čas, sport.
6: Fotbalisty druholigové Opavy čeká další domácí zápas. Už dneska se v rámci šance Národní ligy utkají s týmem Artis Brno. Dnešní zápas proběhne v Simply Areně v Opavě a jeho začátek se plánuje už za hodinu. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku zatažený až oblačný. Čekají nás přeháníky, místy může pršet trvaleji a bude se ochlazovat. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat v rozmezí od 10 do 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádiu Čas s Terkou Puferkou.
9: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože ooo.
11: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
10: Ne, ne, puf, puf a ten odehr.
11: A tím se kochá?
10: Každý to má.
11: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, Rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
10: Puf, puf.

0: Ladíte Rádio Čas a opět zabředneme do světa celebrit. Konkrétně si posvítíme na frontmana skupiny, kterou tady máme také občas na vlnách Rádia Čas, The Police, tedy Stinga, který je specifický v jistém přístupu. On samozřejmě patří mezi těžké milionáře, protože udělal obrovskou kariéru a mimochodem svůj autorský katalog aktuálně prodal za nějakých 250 milionů dolarů. Ale na rozdíl od většiny jiných rodičů, kteří oplývají velkým množstvím peněz, on se rozhodl, že nechce svůj majetek automaticky předávat svým 6 dětem, ale spíše chce, aby si vybudovali vlastní cestu, nějaké pracovní návyky a doslova uvedl v jistém časopise při rozhovoru: máte boty na nohou, běžte pracovat. Já třeba z toho jsem vyloženě tak jako na obě strany, že si říkám, je skvělé, že je chce vést k tomu, aby si to vypracovali sami, aby na sobě makali, aby skutečně poznali to, v čem jsou dobří a v tom se stále zlepšovali. Na druhou stranu asi si neumím představit, že bych oplývala takovým množstvím peněz a řekla si: a vy z toho, přátelé, nebudete mít nic. Tak klidně mi dejte vědět na našem WhatsAppu Rádia Čas, jak byste k tomu v takové situaci přistupovali vy.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a já tady teď mám jeden tip pro vás všechny, protože od 13.5., tedy už za dva dny, bude taková novinka na TV Relax, každou středu od 16.55. Těšit se můžete na sérii videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, mudrcem Evženem Machytkou, PhD. Já teda musím říct, že zrovna tohle téma mi přijde jako neskutečně důležité, protože přeci jenom obezita vládne světu a bohužel Česku zrovna ve velkém, takže to, že to budeme moct rozebrat s někým, kdo tomu skutečně rozumí a kdo nám může dát nějaké jednoduché tipy, jak třeba správně vést děti k tomu, aby se jich to netýkalo, aby v dalších generacích už třeba ta obezita nebyla tak rozšířená. Já myslím, že to bude perfektní, takže určitě doporučuji naladit si. No a pokud byste to náhodou nestihli, tak v sobotu od 2 vždycky poběží i repríza.
1: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem Obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
6: Zveme vás do Poruby na Sdílko. Od 12. do 26. května se na hlavní třídě v Ostravě Porubě můžete těšit na výstavy, workshopy, hry nebo ochutnávky. Sdílko nabízí širokou škálu regionálních vystavujících a prodejců, díky kterým můžete ochutnat nebo nakoupit produkty, které jinde nekoupíte. Více na Sdílko.cz.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, já doufám, že všechny maminky si včera pořádně užili svůj den, protože co si budem nalhávat. Ono to mateřství je sice nádherné, ale náročné úplně stejnou měrou a člověk vlastně nikdy nemá volno, nikdy si neodpočine a jede pořád, zejména teda u malých dětí, takže doufám, že ten den jste si užili a užijete si klidně i ten celý další týden potom, protože to prostě musíme dát najevo. Mně se třeba krásně líbil obrázek, který jsem viděla, když máš meč skrz krk, ale si máma, takže musíš všem ještě přečíst pohádku na dobrou noc a k tomu takový jako krásný obrázek, kde právě ta žena s tím propíchnutým krkem stejně prostě pokorně tu pohádku čte, tak jsem si říkala, jo, to jsme přesně my. Já jsem taky měla zrovna asi rok zpátky takové jako zranění jazyka a přesto jsem si říkala, že je přece nemohu ochudit a že jim tu pohádku na tu dobrou noc přečtu, i když jsem skoro ani mluvit nemohla, jak to bolelo, ale bylo to tam. Já věřím, že vy to máte určitě podobně. Klidně mi napište, jestli máte nějaké takové podobné zkušenosti a můžeme když tak pobavit i ostatní v éteru.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky v úterý čekáme oblohu plnou mraků a výrazně se nám ochladí. Většinou bude zataženo, ojediněle oblačno, přes den také s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni. Na horách pak naměříme kolem 4 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no a přátelé, pojďme se na chviličku podívat, respektive zavzpomínat na film Rocky, kde hrál úžasný Sylvester Stallone. Já jsem si teď přečetla jeden opravdu velmi zajímavý detail filmu. Určitě si pamatujete, že on tam měl takové ty dvě malé želvičky. Představte si, že regulérně on je doma, má pořád. Jim tento týden už bude 50 let, což mi přijde naprosto neuvěřitelné. A vlastně pokud třeba přemýšlíte, že byste doma chtěli mít nějaké zvíře, ale říkáte si, no jo, ale ty odchody, to je potom tak těžké, jako když máte děti a musíte jim to vysvětlit, že ten pejsek nebo kočička, no tak u želvy máte téměř jistotu, že až k tomu jednou dojde, tak pravděpodobně děti už budou dospělé.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
8: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
9: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy.
5: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
10: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Tak máme 5:03, už za chviličku tady pro vás máme zprávy ze silnic a také informace ze světa i z domova. Mimo to ještě připomínám, že pokud máte chviličku, mrkněte na náš Facebook Rádia Čas, protože dneska řešíme téma, jakým názvem filmu byste zhodnotili váš vztah. A musím říct, že jste velmi nápadití. Máme tady Ivanu, co píše Disco příběh, Anna zase Hříšný tanec, pak třeba Vlaďka S tebou mě baví svět, no a v neposlední řadě Hana, Zatím spolu, zatím živí. Už 34 let, no to je nádhera. Gratulujeme a vy nám taky napište, který film by to nejlépe vystihl právě u vás.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
3: Ukáž. EU domy.cz. No Jani, fakt? A chystají dny otevřených dveří.
2: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
4: Ano. Chcete bydlet rychle, levně a úsporně? eudomy.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov před mostem ve Vítkovicích se můžou tvořit kolony. Nehoda se teď řeší v obci Ochoz u Brna na Brněnskou v ulici na Bráně. Tady bourala hned 4 osobní auta a problémy jsou taky v Uherském Brodě na Uhersko-Hradišťsku. Na výjezdu na Šumice tady bourala 2 osobní vozidla.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: O elektromobily je čím dál větší zájem. V ostravských Radvanicích vznikne přírodní promenáda. Hokejový brankář Pavlát se z Finska vrací do Kanady. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Zájem o elektromobily v Česku prudce roste. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Může za to i zdražování pohonných hmot a přibývá i řidičů, kteří můžou k dobytí auta použít elektřinu z vlastní fotovoltaické elektrárny.
4: Morava aktuál.
6: Ostrava bude mít další unikátní místo. Původně nepřístupné území kolem řeky Lučiny v obvodu Radvanice a Bartovice se do konce roku promění na přírodní promenádu. Na 5 místech budou mít návštěvníci přístup přímo k řece. Jihomoravský kraj pomůže venkovským prodejnám. Na jejich provoz letos navyšuje dotace. Na bezmála 70 prodejen dá více než 4 700 000 korun, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
7: Venkovské prodejny naši pomoc potřebují. Nejsou jen místem pro nákup mléka. Často odebírají zboží od místních farmářů, dávají lidem práci přímo v obci a hlavně brání izolaci seniorů, pro které může být cesta do supermarketu ve městě problém. Tyto prodejny jsou klíčové pro setkávání, kde proberete i sousedovi nové ploty.
4: Rádio Čas, sport.
6: Reprezentační brankář Dominik Pavlát se po 2 letech ve Finsku vrací do hokejové extraligy. V Kladně vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Rytíři o angažování 26-letého golmana informovali na svém webu. Zítřek bude u nás na Moravě a ve Slezsku zatažený až oblačný. Čekají nás přeháníky, místy může pršet trvaleji a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 10 do 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Terkou Puferkou.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože ooo.
9: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
8: Ne, puf, puf a ten odehr.
9: A tím se kocháš?
8: Každý to má.
9: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, Rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
8: Puf, puf.
4: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Malá vzpomínka na film Zrodila se hvězda, který naspívala samozřejmě písničku Lady Gaga a některé společně s Bradley Cooperem. Musím říct, že Lady Gaga bude mít letošní rok opravdu velmi pestrý, protože ad jedno intenzivně pracuje na nové hudbě, ale zároveň k tomu ještě připravuje svatbu se svým drahým Michalem Polanským. Musím říct, že teda na jednu stranu vydat album a ještě zařídit něco tak rozsáhlého, jako je svatba, to teda držím pěsti, ať to všechno zvládnou, ale zase málo která žena je tak extrémně schopná jako zrovna Lady Gaga, takže věřím, že tam to všechno proběhne bez problému. Jinak teda můžete klidně, pokud si chcete připomenout její hudbu, tak si poslechněte písničku z Wednesday, která je aktuálně na Netflixu, protože právě ten hlavní hit naspívala Lady Gaga. No a co se týče novinek ohledně Bradleyho Coopera, ten mě teda neúplně mile překvapil, protože také propadl tomu hollywoodskému trendu, že si prostě už i pánové nechávají píchat botox a pozor, ne zrovna málo a do toho ještě takové ty facelifty, tak on tomu propadl taky a zrovna u něho myslím, že to je extrémní škoda, protože právě takový ten jeho vlastně mírně ošlehaný vzhled byl za mě neskutečně sexy. Klidně mi dejte vidět na našem WhatsAppu Rádia Čas, co si o tom myslíte. Rádio Čas.

0: Milí Česáci, je tady naše oblíbená rubrika Pojďte se bavit, takže se řekneme, kam můžeme vyrazit za zábavou. A já bych začala například Bum Bum Comedy, kde 15.5. v 19.30 propukne dvojkoncert Mucha a Vasil Vrubáš. Těšte se na punk folkovou dravost s provokativními texty a nekompromisním nábojem. Další pozvánka míří tentokrát na městský festival v parku v Příboře. Jedná se o Freudfest, kde bude opravdu vynikající program od pátku až do neděle. Těšit se můžete na Anouka, Mackie Messer, Clemens Band, Janáčkovou filharmonii, dále tam bude také slam poetry, panelové diskuze, výstavy, oživení ulic města. Zkrátka a dobře, nudit se nebudete, navíc vstup je zcela zdarma, takže já věřím, že to rozhodně bude stát za to. A pokud vyrazíte, určitě nezapomeňte pozvat i všechny okolo.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.

Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Rádio Čas je opět s vámi. Za malou chvíli tady na vlnách Rádia Čas bude i Marek Ztracený se svou písní Ztrácíš. Ještě předtím ale malá připomínka pro milovníky zvířat, kteří rádi navštěvují zoologické zahrady, tak třeba speciálně v té pražské zoo mají aktuálně nově mláďata kapibary a pozor, tam mají jako opravdu velmi, velmi šikovnou samičku Báru, která porodila rekordních 7 mláďat, jo. Takže pokud byste se na tyhle malé bobíky chtěli podívat, určitě vyražte na výlet. Teď ještě otázka, zdali nám bude přát počasí, a to už nám řekne Honza.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky v úterý čekáme oblohu plnou mraků a výrazně se nám ochladí. Většinou bude zataženo, ojediněle oblačno, přes den také s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni. Na horách pak naměříme kolem 4 stupňů Celsia.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: punto.
1: Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, pokud máte třeba v poslední době problém s nějakými záněty, že to tělo nefunguje úplně tak, jak byste si představovali, tak zpozorněte. Rozhodně doporučuji si zítra po 11. hodině pustit pořad Jeste s rozumem, který má pod palcem naše Evička Rigler, protože bude probírat právě různé protizánětlivé potraviny, jak bychom to vlastně stravou mohli ovlivnit a jak si pomoci. Takže určitě doporučuji si to poslechnout, v sobotu bude repríza a teď pouštím malou ochutnávku.
2: Protizánětlivá strava. Tak to je poměrně zajímavý koncept stravování, který má mnoha studiemi potvrzený vliv na naše zdraví. Samozřejmě pozitivní vliv. Principem tohoto stravování nejsou žádné blaznivé restrikce, odříkání a přísné zákazy, ale naopak je to strava založená na krásných, kvalitních a minimálně upravovaných potravinách. Hodně zásadní jsou v jídelníčku kvalitní tuky. Olivový olej, ořechy, tučné ryby, avokádo, spousta zeleniny, ovoce, zejména bobulovité, takže maliny, borůvky, jahody, ostružiny, ale pozor, taky třeba kakao a hořká čokoláda. Co je ale zásadní, tak to je vysazení jednoduchých cukrů, sušenek, dortíku, tyčinek, vysazení taky smaženého jídla a slazených nápojů. A když protizánětlivou stravu vyzkoušíte, tak se můžete těšit na větší množství energie, na zlepšení kvality pokožky, zlepšení trávení i mnoha chronických nemocí. No a taky se můžete těšit z lepší a stabilnější psychiky a dobré nálady. A to za vyzkoušení rozhodně stojí.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde primář gynekologicko-porodnického oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava Marek Fabián a porodní asistentka Romana Gilíková. Povídat si budeme například o proměnách v porodnictví za posledních 20 let. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je gynekologicko-porodnické oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Blízkost, klid, intimita a rodinná péče. Hned od samotného počátku. Hity, které milujete.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hity, které

Posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se dnes ještě jednou hlásí Terka Puferka a pomalu, ale jistě se s vámi musím rozloučit. Mějte se nádherně, ať je ten nový týden co nejvíce úspěšný a pohodový zároveň, no a těšit se na vás budu zase při pátku po 3. hodině. Tak se mějte nádherně a držte si úsměv na tváři. Tak čau. Hity, které milujete.

0: už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
3: Ukáž. EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
2: Pepo, tam musíme být a vezmeme i rodiče.
4: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EU domy.cz.

0: V Ostravě Porubě připomínáme uzavírku Martinovské ulice ve směru na Martinov. Tady neprojedeme, jezdí se objížďkou. Velké problémy jsou stále v obci Ochoz u Brna na Brněnsku v ulici Na Bráně. Tady bourala hned 4 osobní auta a 2 auta se srazila u Uherského Brodu na výjezdu na Šumice. I tady si dávejte pozor.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko opět trápí sucho. Tramvajové zastávky v Ostravě procházejí modernizací. Češi Adam a Horák vyhráli světový pohár v kolové. Dobré pondělní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko trápí sucho. Letošní zima byla srážkově chudá a na horách leželo výrazně méně sněhu než obvykle. Sobota 2. května byla posledním dnem se souvislou sněhovou pokrývkou na území Česka. A to je podle odborníků mimořádně brzy.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravské tramvajové zastávky procházejí postupnou modernizací. Mají tak nové přístřešky, zábradlí a vybavení, jako třeba lavičky anebo odpadkové koše. Více nám k tomu řekla mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová.
2: Chceme, aby se cestující na našich zastávkách cítili dobře. Cílem modernizací je jednotný vzhled podle unikátního městského standardu, který již cestující dobře znají. Kromě tohoto projektu na modernizaci 13 zastávek jsme v posledních měsících pokračovali i v postupném rekonstruování nástupišť pro zvýšení bezpečnosti a komfortu.
0: Nová nástupiště s bezbariérovým nástupem do tramvají jsou například na zastávkách Fakultní nemocnice, Kunčičky kostel a nejnověji i Provaznická. Olomoucký kraj pořídil na základě žádosti policistů mobilní hlukoměr. Využívat se bude podle potřeby, aktuálně především na Červenohorském sedle v Jeseníkách. Policisté budou hlukoměr používat při silničních kontrolách.
1: Rádio Čas, sport.
0: Radek Adam a Tomáš Horák vyhráli v Maďarsku turnaj světového poháru v kolové. To se podle webu Česká kolová.cz českým cyklistům povedlo naposledy před 12 roky, kdy v Rakousku triumfovali Petr Skoták s Pavlem Šmídem. Zítřek bude zatažený až oblačný s deštěma nebo přeháníkami a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 10 do 13 stupňů. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje pondělní podvečer na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože o.
4: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
3: Ne, ne, puf, puf a ten odehr.
4: A tím se kochá?
3: Každý to má.
4: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, Rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
3: Puf, puf.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
5: Hezký den z Rádia Čas a právě teď startuje hudební speciálka Rádia Čas Music Box s Alešem Šklobalem. Dneska nás čeká hudební hitparáda, ve které projdeme 12 nejhranějších skladeb českých rádií za uplynulý měsíc. Písničky, které se drží v první 20 rotací a které teď znějí z rádií opravdu hodně často. Na 20. místě je britský zpěvák Tom Grennan se skladbou Somewhere Only We Go. Tom patří mezi výrazné hlasy současného britského popu a fandové ho poznají okamžitě podle jeho lehce chraplavého hlasu. Zajímavostí je, že původně chtěl být profesionálním fotbalistou, no a hudbě se začal věnovat až během studií. Tenhle single rychle proniknul do playlistu rádií a v českém éteru se drží mezi nejhranějšími hity už několik týdnů. Na 16. místě je česká kapela Silver Spoon a její skladba Groundbreaking. Kapela zpívá anglicky a postupně si tady buduje fandy i za hranicemi Česka. Indie pop si podmanil i dramaturgy českých rádií a ta hit rotují o 106. Takže Music Boxu dneska nejhranější skladby českých rádií za uplynulý měsíc.

přesně tak, na rádiu Čas ladíte Music Box a nejhranější skladby českého éteru za uplynulý měsíc. Tady je další dvojice nejhranějších songů. Na 14. místě je taneční spolupráce producentu Samfeld, Vize a MC4D, ke kterým se přidal také zpěvák Aloe Black. Skladba se jmenuje Hey Sun. Aloe Black je známý, možná si pamatujete, hlavně díky obrovskému hitu Wake Me Up, který naspíval Savičim. Hey Sun spojuje taneční beat a pozitivní text. A možná právě tohle je kombinace, která dostala skladbu rychle do playlistů rádií. No a 11. místo, to vyznívá pro Miley Cyrus se skladbou End of the World. Miley patří mezi málo popových hvězd, které si písničky sami píšou. A na tomto singlu je její autorský podpis. Zajímavostí je, že fandové na sociálních sítích začali skladbu rychle sdílet a to určitě pomohlo i jejímu rychlému nasazení v rádiích. I proto se skladba rychle vyšplhala mezi nejhranější novinky v rádiích. V časáckém Music Boxu dneska to nej z rotací Česká.

0: Music Box Rádia Čas.
1: V hudebním speciálu Rádia Čas teď už vstupujeme do první desítky nejhranějších skladeb českých rádií. Na 10. místě je Alex Woner se skladbou Ordinary. Alex patří mezi zpěváky, kteří se proslavili nejdříve na internetu a sociálních sítích, až potom se prosadil v klasických hudebních hitparádách. Ordinary je o vztazích a každodenním životě. A k tomu chytlavý refrén a rádia řekla: ano, tohle berem. Tak a 9. místo patří domácí scéně a písničce Puberťák od Xindla X. Ondřej Ládek je známý svými chytlavými a vtipnými texty. V téhleté skladbě se s nadhledem vrací do pubertálních let. Prostě tak to dokáže napsat jenom život. I tenhle hit se v českých rádiích chytnul a vůbec české muziky není nikdy dost. Na Rádiu Čas posloucháte Music Box s Alešem Šklubalem.
2: Hej,

0: Hitbox Rádia Čas.
1: A v něm dnes nejhranější hity českých rádií za uplynulý měsíc a míříme výš v žebříčku dubnových rotací. Na 8. místě kapela Mirai se skladbou Drahokamy. Skupina z Frýdku Místku patří, samozřejmě dobře víme, mezi ty nejúspěšnější české kapely posledních let. Drahokamy jsou takovou chytlavou popinou, kapela ji představila během svého velkého koncertního turné, koncertní šňůry a fandové i česká rádia ji přijali opravdu velmi rychle. Tak jdeme na pětku. Páté místo patří velké mezinárodní spolupráci. David Guetta spojil síly se zpěvákem Teddy Swimsem a australskou zpěvačkou Tones and I. Skladba se jmenuje Gone, Gone, Gone a já musím říct, že na co Guetta sáhne, to se leskne hudebním zlatem a rovnou celosvětově. Takže nebylo co řešit a tenhle song okamžitě zaplnil playlisty rádií, a to i těch českých. Na Rádiu Čas ladíte hudební speciálku Music Box.

0: Music Box Rádia Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Partnerem obědovky je extra panenský olivový olej přímo od farmářů. Řecké produkty s příběhem. Řecko nás baví CZ.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID.Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Music Box Rádia Čas.
1: A jsme v závěrečné části dnešního Music Boxu a před námi je nejlepší čtyřka nejhranější hitů českých rádií za uplynulý měsíc. Tak na čtvrtém místě, si se dobře dívám, je německý zpěvák Kamrad se skladbou Be Mine. Kamrad na sebe upozornil už před časem hitem I Believe. I také samozřejmě Rádio Čas hraje. Jeho styl kombinuje moderní pop a trošku se do toho přisypává elektropop. Be Mine má tah na hudební branku a rychle si ho zapamatujeme. Možná díky tomu patří mezi silně rotované skladby v českých rádiích. Teď už jdeme na tu pomyslnou bednu, mám tady třetí místo a to patří zpěvákovi, který se jmenuje Ray Dalton a songu Blood Running. Jeho výrazný hlas je poznat na první poslech a já bych řekl, že tenhle ten člověk má ček na hity. Blood Running spojuje pop s taneční energií a možná právě tahle kombinace dostala skladbu vysoko do rádiových rotací. Takže vše jasné, na Rádiu Čas ladíte Music Box a dneska jsou to nejhranější hity českého éteru. A to zlato za chviličku přijde.

Seknu vám letí to, je tady finále dnešního Music Boxu a dvě nejhranější skladby českých rádií za uplynulý měsíc. Na druhém místě je Taylor Swift se skladbou Fade of Ophelia. Taylor Swift patří samozřejmě dlouhodobě mezi ty nejhvězdy světového popu. A v téhleté skladbě se inspiruje literární postavou Ophelie ze Shakespeareova Hamleta. A fandové i tuhle poetickou atmosféru zvládli, přijali s velkým nadšením, podobně jako světová rádia. No a úplně nejhranější skladbou českých rádií je tentokrát producent Rehab se singlem In My Head. Nizozemský DJ patří mezi stálice světové taneční scény. Jeho skladby pravidelně znějí v klubech, v rádiích po celé Evropě. In My Head je taková, no, hezky roztančená a hodně pozitivní. I proto uzavírá dnešní Music Box jako nejhranější skladba uplynulého měsíce. Tak loučí se Aleš Šklobal, díky, že jste poslouchali Music Box a těším se na vás zase pondělí v premiéře 18 a v repríze v neděli po 14. hodině.

0: Mailbox Rádia Čas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.

0: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
1: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
2: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
1: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
3: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože o.
7: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
6: Ne, ne, puf, puf a ten odehr.
7: A tím se kochá?
6: Každý to má.
7: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
6: Puf, puf.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Jsem se zvlášil docela, lála, ten kluk mi moje,
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: To už je let, co v Macoše nalezli mamuta. My tam letos objevili skalní mlýn a vracíme se tam kdykoliv můžeme. Tam má druhý domov celá naše rodina. Skalní mlýn u Macochy, nedaleko Blanska. www.skalnimlin.cz.
2: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
3: Čas. Rádio Čas.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože ooo.
8: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
7: Ne, ne, puf, puf a ten odehr.
8: A tím se kochá.
7: Každý to má.
8: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
7: Puf, puf.
6: Rádio Čas.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na moje hruska.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe. David Koller. Olympic. Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
1: Ukáž? EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
0: Pepo, tam musíme být a vezmeme i rodiče.
2: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf, puf. Tak někdy se pochválím, jakože ooo.
5: Počkej, ty když uděláš puf, puf, tak se chválíš?
4: Ne, puf, puf a ten odehr.
5: A tím se kochá?
4: Každý to má.
5: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, bude to znít divně.
4: Puf, puf.

Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf puf. Tak někdy se pochválím, jakože o.
2: Počkej, ty když uděláš puf puf, tak se chválíš?
1: Ne, ne, puf puf a ten odehr.
2: A tím se kochá?
1: Každý to má.
2: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, Rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, bude to znít divně.
1: Puf puf.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: To nebyla velká strana, to bylo jakoby puf puf. Tak někdy se pochválím, jakože o.
2: Počkej, ty když uděláš puf puf, tak se chválíš?
1: Ne, ne, puf puf a ten odehr.
2: A tím se kocháš?
1: Každý to má.
2: Ne, já jsem si tak představila, jak, a co budeš dneska večer dělat, Rádio, jaký máš program? Já se budu kochat. Když řeknu, že se kocháme každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, bude to znít divně. Puf puf.

hity, které milujete. Dancing in the dark with you between my eyes. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Chceš dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho zvát.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Dnes jsme ve studiu Selfie s Táňou byli premiérově rovnou tři, protože jsem přivítala dva bratry ze skupiny Brixton.
1: Vždycky, když jsme byli v těch kapelách nějakých třeba vícečlenejch, teď jsme jenom ve dvou, tak to bylo takový trochu nefér, protože jsme vždycky měli stejný názor, takže bylo trochu těžký proti nám potom jako nějak
2: bojovat. Pak bylo super, že jsme byli ve třech, protože že jo, tam je potom taková ta demokracie, že každý řekne svůj názor a dva vítězí.
1: Třetí potom jako nemá názor.
2: A my jsme byli vždycky dva, jsme měli stejný názor, takže jsme vlastně všechno vyhrávali.
3: Sledujte každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.